že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Noc plná hvězd.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřek. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába jága adin chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stýva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tu Nungem zdržoval zatím vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky... Rusín Berniev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky a jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a nastal čas usnesení. Pešku jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali a znovu vypuklo veselí. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně, ale zanedlouho vyskytly se problémy. Dole se na nás sice smála cedulka o společné péči, ale na schodech bylo bláta jak na návsi. V oknech se usídlil pavouk křižák a potkan brouzdal sklepem nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice o tři spory v pondělí, Peška v úterý, Berněv ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se rozdělovaly další povinnosti. Mytí oken, odpízení sněhu, vymetání komína, otvírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná úplně. První se z domu vystěhoval Berjev. Jisa původu kočovného, nedělalo mu to obtížně. Dvě peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak oranice dům opustil, zkaži pro básníka jinde, než na schodech ve špíně můze usedá. A když i peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štětcem znaky smolil, vydali jsme se s prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo jí s rozbřeskem úctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dni žen hodnotný dárek do připravené duše nepodstrčí, ten klidu svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého.
2: A my pozveme dalšího muže, zpěváka,
3: se kterou si s navojáky
2: dál,
3: tady je to trošku těžké říct,
2: jestli je to jenom zpěvák, nebo jestli to i literární host, my jsme se vždycky zvali literární, a právě po sobě toho muže se nám dobře spojuje. Ano, ten se sice nepřečítá, ale to, co si napsal, zpívá, že se stalo zpěváka, kterého
3: všichni znáte, stát v dlouhé chodbě
2: a Karla Kryla.
3: Kdybys byl poeta, napsal bys básen. Kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní hudce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

Všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: Noc s hvězdou.
1: Zrovna, když Hotař Klásek zabouchali u pagáčů na vráta, bylo čut ze dvorka rany a strašlivý řev. To stařeček pagáč kopali do prázdnej králíkárně, v kterej krom bobků neostál z 12 králíků ani chůb, a řvali, až listí ze stromů padalo.
2: Která svíňa sa to je nebo povážila, že mu pán budi zlodějské paprče neskrůží. Kdy toto už není možné, co není přikuté, to lidé ukradu.
1: A kopli do králíkárně ještě jednu, jak kdyby za to ta králíkárně mohla. Ještě než s Hotařem Kláskem vlézli do sklepa, stařeček se zatočili po dvorku, jak mucha s už jedným uškubnutým křídlem, a zasíčali.
2: Podívej se po té dědině, co komín, to zloděj. Jediné ručičky, které tady nekradu, jsou henkaj ty na věži na hodinách. Kdy si prej usekli paprču každému, kdo něco ukradl? Dneska to není možné. Víš, kolej lidí by chodilo bez ruky? A i bez obuch. Každý rok má moškubané trnky v sádkoch a lůníně nějaký pazur nalil do kvasu flašu petrolínu. Kruci, když jsem to vypálil a napil šatého a krklo sa ně, to ze mě letěl smrad, jak zajzn boňáckej laterně.
1: Hotařím přeškubli nidnářku.
3: Ale Matušku, to máš těho. Králíci budou a šnilovica bude a my už nebudem. Radši natáhni toho tramína a říkaj mu, že máš dobrý.
1: Stařiček natahli koštéřem z beče a cvrkli do koštéřek. Po prvním hltě žalovali dál.
2: Já to vždycky říkám, největší pohroma je zlodějná závist. Ten, co všecko prochlaští a prohlaje v kartách, ti závidí, když si koupíš nový kožuch. Ale jsou aj tací, že ti závidí, když máš na svém pohřebě pěkné počasí.
1: A podrcli zlostí baranicu. V tém Hotař zahlédli, že stařeček mají na čele guču jak erteplu.
3: Na herdek, co se strká s kozama, či co?
1: Stařeček se ušklébli.
3: Viděl jsi u sklepa na háku ten žebs? Viděl jsi? No tož vidíš, já jsem ho neviděl. A běž u doktora? Na co si hloupý s takým škrábanečkem? Pamatuj si, kdo starý sýrí a slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije. Když jsem stál u první asendy pod míru, to bys měl vidět, jaký jsem byl kyrisár. Vidět mě Maria Terezia, to všecky ty hraběcka prodala rasovi. Každá robečka se přede mnou sásla, jak myš před hadem. Ej, šakeru jsem dostal do ruku, hnedka jí mohla hodit rozmarín do šporelta. A u muziky, když jsem přitískl děvčicu na vyšívanou košule a zavrtěl s ní, to ženem zamdlévala a lapala po luftě. Větrem popadaly všechny sklenky z pultu a Cyrilovi Píšťalovi se v hubě ohl kladiné dagy trnica. A však jsme se aj bíjávali. Ve vybíjaném řemeni není tolej důrek, co jsem dostal facek. Ale kolej jsem jich vrátil, a to bys na žebrňáku neodvězl. Když si se naši mamička převelice divili, proč mám furt poškubanou peřinu. A až za týden jsem došel na to, že mám v hlavě zalomený křivák. Však to se mě stalo u muziky v huku. Uhlédl jsem tam robečku jak malovanou, ta byla jak model. Šel jsem po ní jak schoř po húsati. A pravil jsem si, kruci takého kapra pod stromečkem, tož ho obírám do třech králů. Jenomže na čistojnějšího mínění byl její galán. A jak něj urůbl, to jsem zadkem vymaloval slovácký ornament přes celou dědinu. No to víš, s přespolaným se nikdo neobtůlá. A poté mě tak zrichtovali, ženě aj z gatí pomohli. Ostal jsem v košuli a kdyby mě dali červený lémec, to jsem byl jak ministrant. Cíkavu se na mě nedívaj, lebo jsou jak vysušený netopír. Lebeňa oblezlá a presnivá, nohy jak turky nízko. Huba rapatá jak předloňská ertepla. Však když mě v sobotu kovář obrůčka horívají, tože mě musí ustrčit palec za škraň. Aby tu svrklou kožu mohli trochu vyšponovat. No však se jim moc krát stalo, že se přes tu kožu do toho palca i uřezali. Tož na zdraví, Jurko, na zdraví. Ale když si na ty králíky vzpomenu, tož najedno jsem došel. Tolej lumpů a zlodějů chodí po světě, že se člověk bojí podívat do zrcadla.

starou kytaru. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

za život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulicích, kteří se umí smát. Rád o tom spím.

na život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den,

0: život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene.
1: Noc plná hvězd.
2: Roztoužení se to jmenuje. A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka, kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl. Tak, tak. Zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skrovných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela, no zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama, divadlo, prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš, úplná armatura. A ten, když se chce umej, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje, ty svaly, ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopech přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak proto, že jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak proto, že jsem nevěděl, že ten barák není jejich. V roztouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačím. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. Ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Hej, v roztouženém zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to v roztouženém zadumání.
3: To je
2: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
3: Ano, ano.
2: Takové to obrácení do sebe, že ano?
3: To je tohle.
2: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
3: Já,
2: umíte?
3: Já.
2: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tak tohle zřejmě nepředpokládali ani Belzebubem inspirovaní zednářští spiklenci při přípravě druhého vatikánského koncilu. Mluvíme o události v chrámu Jogije v jihokorejském Soulu. A cože se to vlastně stalo? Humanoidní robot, který má 130 cm na výšku a má dokonce i jméno, říkají mu Gabi z jihokorejského milosrdenství, vstoupil slavnostně do buddhistického řádu. Slyšíte správně? Je z něho, tedy alespoň pro ty jihokorejce, plnohodnotný člen řádu. A mniši mu přizpůsobili svých 5 slibů. Respektovat život, nepoškozovat jiné roboty, poslouchat lidi, nelhat a šetřit energií. Výtečně. Konečně tedy máme co dočinění s duchovní bytostí, dodržující přikázání beze zbytku, na rozdíl od těch biologických bytostí, kteří s tím stále zápasí, a to již od pádu v ráji. A další zajímavost, místo tradičního popálení rukou vonými tyčinkami, aby mnich získal nějaké viditelné znamení, dostalo se robůtkovi Gabimu nálepky, o což je v skutku liturgickou adaptací na úrovni. Západ to jistě vnímá značením jako důkaz, že spiritualita je inkluzivní a nepotřebuje duši. Evropští křesťané pak mohou v klidu sledovat, jak jejich katedrály hynou a kostely se mění na muzea, zatímco v Soulu se chrámy budou plnit, i když jen robotickými novici. A co na to již zmíněný Belzebub? Je asi jasné, přičemž Evropané mu ve většině věří natolik, že mu uvěřili i to, že není. Co na to však samotný pán Bůh, to teprve uvidíme. Boží mlýny totiž melou pomalu, ale jistě.
1: Jo, pořád se něco děje.

úkol početní, každý jen počítá. Jak obyčejný účetní, co dal a co dát má, všichni jsme jenom úkol.

zanesem. Květy voní, čmelák vzučí, pstruzy tančí svůj twist v potoce. A kniha účetní nás učí bilancovat aspoň po roce. Všichni jsme jenom účetní, svůj život kontujem. Za poměr k práci pietní, za ten si bojujem. Všichni jsme jenom účetní, čas žít už nezbývá. Proto jsme všichni bezdětní a pláčem do piva. Všichni jsme jenom účetní, ať žijí aktiva.

0: tmy zas. No co pak je to tak těžký?
1: Noc hvězda.
2: Ano, mám rád tento humor, který je konán, řeklo by se možná, bez účelu. Ale lépe, který plodí a rodí své nápady, nestará se o směr a místo jejich dopadu. Můj otec byl po celý život nadán tímto druhem humoru. Jako mladý muž se vracel jednoho dne z plesu a nasadil soše svatého Václava na hlavu cylindr. To bylo v Plzni. Neříkám to z rodácké píchy, uvažuji jen, oč těžší by to měl v Praze. To bylo před první světovou válkou, tedy v dobách monarchie a útlaku, a jeden český novinář tehdy prohlásil, že to byl šovinistický pokus německého studenta zesměšnit českého patrona. Ale můj otec nebyl Němec, ani student. Šplhaje na sochu Václavovu měl na mysli jediné. Věnovat soše cylindr. A bylo mu jedno, jestli socha představuje Garibaldiho, Koperníka nebo Elišku Krásnohorskou. Prosím, byl by určitě zaváhal před pomníkem Cyrila a Metoděje. Ne z důvodu náboženských nebo národnostních, ale prostě proto, že měl jenom jeden cylindr. Nevycházel ze šovinismu a nemířil k hanobení. Já taky nevím, jak by tentýž novinář tentýž skutek popisoval dnes, protože svatost bývá tu přidělována, tu zas odnímána a lidé občas odstraňují nejen své ukvapené názory na sochy, ale ukvapené sochy vůbec. Mám rád tento humor, který tryská ze země pro sám půvab a samo rozkoš tryskání. Nestará se o to, zda je pramenem pouze pitným, anebo dokonce ještě léčivým. Mám tři báječné tety, Matildu, Marii a Růženu, které celý život plodí tento humor tak volně, jak ptáci zpěv, jak včely med, jak bourec hedvábí. Teta Marie, kdysi dávno žena soudního rady, dovedla chodit po zahradě jejich vily ve svých nedělních letních šatech, na hlavě majíc nasazenou lepenkovou hlavu krávy z maškarního plesu. Jen proto, aby poslechla ten nádherný popud, který zněl nasadit si hlavu krávy a chovat se jako dáma, na rozdíl od mnoha dam jejího okolí. Jednoho dne se s touž hlavou na hlavě dívala z okénka podkroví téže vily, kolem pochodovala četa vojáků a tento jev vzbudil natolik jejich pozornost, že důstojníkovi nezbylo než velet k zastavení. Stáli a hleděli ke střeše. Zamyšlený jedinec způsobí ušlechtile, ale zamyšlená četa musí být velkolepá. Nevím, kde skončila ona lepenková kravská hlava, ale chtěl bych ji mít na památku. Sotva bych asi našel tolik zářivé odvahy, abych si ji někdy nasadil a chodil s ním po zahradě. To zahanben přiznávám. K tomu by tato hlava nestačila. K tomu by bylo zapotřebí ještě té druhé hlavy, požehnané hlavy mé tety Marie, kterou to napadne, která to nesoudí a provede. Já shledávám skutečnou básní, dovedou-li se tyto tři ženy ve zralém věku svých životů mezi 50. a 70. rokem bavit tím, že dvě z nich doma při vaření v kuchyni své třetí sestře tajně zezadu zapalují šňůru od županu. Miluji tento humor, který nemá diváku, ale který je. Který je, protože nemůže nebýt. Který je polohou jejich požehnaného srdce. Jednou potřebovali moje tety likvidovat jednu dámu. Ne snad fyzicky, ale společensky. Chodívala k něm na pravidelnou nedělní kávu s bábovkou a štvala je. Štvala je svými řečmi o společenském životě našeho města, prostě svými drby. Štvala je. Bylo jednoduché přerušit ty návštěvy. Ale moje tety nejsou jednoduché ženy. Celou noc tomu věnovali. Celou noc, protože i pro vynikající kuchařky, jakými jsou, dá práci upéct si bábovku, která by v sobě uvnitř nesla náplň spilin. A moje tety ji upekly. se stejnou péčí, s jakou jiné kuchařky věnují přípravě svatebního dortu a jiní činitelé přípravě vodíkové pumy. Ta bábovka měla vlastnosti obojího. Když byla kladena na stůl, slibovala požitky svatebního dortu. Ovšem za chvilku zapracovala jinak. Moje tety tvrdí, že ta dáma tehdy vyběhla, aby se už nikdy nevrátila. Ale já tvrdím, že ta dáma tehdy vyběhla, aby se už nikdy nezastavila. Jsou totiž pohyby, věřím, aspoň v oblasti psychické, které v nás potom trvají už po celý život. Co si v nás už utíká, utíká, utíká i ve spaní. I v nejhlubším spaní. Mám rád tento humor, který tryská jak ptačí trylek a nepřítel zasahuje z razancí pumy. Ať je. Ať je vedle ptačího zpěvu, který je věčný. A místo pum, které jsou zbytečné.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si pro strejčka

0: David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
2: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
0: Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly?

0: Noc plná hvězd.
1: Tačulo.
2: Nemluv, mlč a klid.
1: O, Tačulo, mě zajímá, proč tak civíš do prázdna.
2: Pravím ti, Hurvajs, klid a vůbec bude tady horizontální ticho.
1: Je, tati, co to je to? Horizontální ticho.
2: Jíž, dítě školou povinné, jak jsi zanedbané. Myslíš ty vůbec vědecky? Nemyslíš vědecky. Horizontální ticho je, jak jsi, Žáno?
1: Ano.
2: Počkej.
1: Je.
2: No, tak to řekni sám. Ty.
1: No a tati, co to je to horizontální ticho?
2: Vidíš, nic nevíš. Horizontální ticho, to je, abych tak řekl, pamatuj si provždy, že, a taky to podrž ve své paměti, že horizontální...
1: Ticho.
2: Ano. No tak, když to víš, tak povídej.
1: No, tati, já se přiznám, že to...
2: No tak, to je ticho, jak si pořád, jak si za sebou, že ano? Jak si v jedné rovině, ne?
1: Jo.
2: No tak.
1: Ale tati...
2: Já nevím, kluku, člověk se namáhá, neustále se namáhá, dře, ruinuje se, strhává se, šedivý ze dne na den a ty to se ví.
1: Ale tati, teď nic neděláš.
2: Nedělám, podívejme se, nedělám, nic nedělám. Já bys věděl, já přemýšlím, ano, od kuropění do hodin nočních a někdy i přes půlnoc. Ba ani na tak význačný den jako Silvestr jsem, prosím, oka nezahmouřil.
1: Já vím, to Staťulo nespal tenkrát celý týden, to si pamatuju.
2: No tak vidíš to. Přemýšlím, aby ti dopřál silné stravy, poskoku, zpěvu, tance a křepčení a tak dále. A kde pak ty? Ale počkej. Nápad tryskl.
1: Co?
2: Hele, ustroj se.
1: A proč?
2: Počkej. Vezmi na sebe roucho své a dojdi na příslušná místa pro blanket na žádost vososnu.
1: Co?
2: Na žádost vososnu.
1: Co vososneš?
2: Ale nic ne vososnu. Ososnu, jak se říká. Rozumíš? Sosna je strom, tedy, že ano?
1: A jo, tak teda o sosnu neboli borovici, čili chvoj, to znám.
2: No, tak vidíš.
1: A kam mám proto jít?
2: Vidíš, zas ta zanedbanost. Na úřad. No, vidíš, na jaký, budeš se ptát. Tak jmenuj teď příslušné úřady, vidíš. Koukáš, neznáš. Tak je to s tebou, neznáš nic. Dojdeš na příslušné místo, je to ta druhá ulice vlevo, jak se tam jde, těma dveřma, rozumíš? Nebo se panost. Na úřad, no, vidíš, na jaký, budeš se ptát. Tak jmenuj teď příslušné úřady, vidíš. Koukáš, neznáš, tak je to s tebou, neznáš nic. Dojdeš na příslušné místo, je to ta druhá ulice vlevo, jak se tam jde, těma dveřma, rozumíš? Nebo se vůbec zeptej a je to.

0: No, jež to vlastní umnou rukou, no, podívej se na ní, vidíš.
1: Ale tu já znám, tati, i pod mě, hlavně podle dopadu.
0: Podle jakýho dopadu?
1: No přece na mou hlavu.
0: Dobrá, ale tentokrát tato ruka učiní výjimku. Nedá ti pohlavek, ale umně, dovedně a zručně ti vyrobí. Hádej, co ti vyrobí? No, nevíš. Piano ti vyrobí. Piano, ano, forte, paní mámo, jak se říká. A budeš-li dělat dobrotu, možná, že i varhany, abys mohl svému drahému otci, jako mě, za zimních tklivých večerů.
1: Když mráz okna duje a děvčata předou hebký len.
0: To je ono, abys v takových chvílích mohl za takových večerů svému otci zahudnout nějakou sem tam etudes.
1: A nebo pochodes a podobnes.
0: Ano, tak. A proto, dítko milené, hudby milované, chutě spěchej pro blanket.
1: Už běžím, tati. Výborně, zařídím, spolehni se.
0: Já tady zatím budu tak trošku přemýšlet.

0: už jsem tady, taťuldo.
1: Co je? Jo, počkat. Co jsi říkal?
0: No tati, už jsem se vrátil.
1: No, a máš blanket? Nemáš blanket. Nemáš blanket, jak vidím. Ty ses vůbec nestaral o rodinné záležitosti.
0: Ale staral, tati. Vždyť jsem tam byl plně 2 hodiny.
1: 2 hodiny, no. 2 hodiny. Jenom 2 hodiny? Co to je 2 hodiny? Co pak se něco na úřadě za 2 hodiny vyřídí? Co pak to vůbec jde? Jako dobrý syn si tam měl počkat nejmíň tolik, kolik jak si je třeba, aby v zájmu nutnosti, že jo, a tak, aby, no a co je s blanketem v Ososnu?
0: Tati, tam byl jenom jeden pán a já jsem mu tati říkal, pane Rado sem a pane Rado tam.
1: No dobře, to se mi zamlouvá. No a dál.
0: A říkal jsem mu, že chci blanket a on říkal, že blankety nemá ještě očíslovány a že jich moc. Já jsem mu pravil, že chci v Ososnu.
1: No a on?
0: On pravil, že by nás tady mohli odstěhovat třeba už ještě tento týden.
1: Co to, že by nás mohli odstěhovat?
0: On totiž nebyl příslušné místo. Příslušné místo se přestěhovalo.
1: No a?
0: A dal mi adresu příslušného místa.
1: No dobře, a?
0: No a tam už zase nebyli. Tam byla potrubní správa kanalizace. A dali mi adresu.
1: No dobře, a? Dál, no, tak mluv.
0: No a oni se tam právě stěhovali sběrné suroviny a dole už čekali státní statky, že by se tam nastěhovali, kdyby se vystěhovali sběrné suroviny. Protože tam, co byly kanceláře skla a porcelánu, se nastěhuje Bototechna, když se sběrné suroviny vystěhují do Narpy a Narpa se odstěhuje tam, co je teď Chemodroga.
1: No dobře, co pak ono stěhování je zdraví, to mnoho lidí najde zaměstnání, přestaví se nábytek, malíři malujou, sem tam si klofne zedník do zdi, něco se postrácí, no ale za to se to může hledat, že jo, práce tady je hned, že jo, a ty jsi tam, jak vidím, dělal tulec toho, Čumila, že jo?
0: Tak já jsem se zeptal jednou pána, zdali bych mohl spolupracovat, no tak jsem tam organizoval paniku.
1: No tak vidíš, Jiraho, no jo, doma na nic takovýho nesáhne, tomu nevoní samozřejmě. A jak se vlastně dělá taková panika, jak říkáš?
0: Víš, taťuldo, to ti tam jsou takový urostlí chlapi a každý z nich nese jednu zásuvku od stolu a běhají po schodech nahoru a dolů, po chodbách napravo, nalevo, protože jim zatím odstěhovali ten stůl, ke kterému ty zásuvky patří a oni je nemůžou najít. A jiní zase běhají z papíry, víš, taťo.

0: opravdu s těmi, co patří do těch zásuvek. No a mezi tím chodí lidé, kteří se každého ptají, co je s těmi jejich papíry, co se stalo s těmi papíry, co tam mají, jaksi. A no a potom je tam v každé místnosti zedník a ti všichni upažují a připažují a zapažují.
1: Tak počkej, dost hurvajs, nevykládej mi tady o fyzice a mluv k věci. Vylož to stručně a jasně. Jak jsi pomáhal tu paniku dělat ty?
0: No, já jsem tady zasáhl, až když přišla ta paní.
1: Paní, zas paní, tak to řeknu souvisle, jaká paní?
0: No, to byla zoufalá paní, zoufalá tady.
1: Počkej, podrobnosti mě nezajímají, jestli to byla paní Nováková nebo paní zoufalá, to mě jaksi nezajímá, ale mě jako tvému prvorozenému otci jde především o to, jak si ty přiložil ruku k dílu. No tak vypravuj, vylož mě to hezky. Já nevím z tebe, aby člověk páčil každé slovo.
0: No, tati, tak mě neskákej do řeči, já ti to vysvětlím. Tatiž ta paní, abys věděl, chodila od dveří ke dveřím, každé otevřela, do každých nakoukla.
1: No, tak to nebyla paní zoufalá, ale zvědavá.
0: Ne, lomivá.
1: Lomivá? Co to blekoceš?
0: Ona totiž pořád lomila rukama, běhala od jedných dveří ke druhým, jednou vzala všechny dveře pěkně do řady, jak si pořadě, abych tak řekla, a podruhé zase na přeskáčku. No, já jsem jí tedy chvíli pozorovala, pak jsem se jí zeptal...
1: Uctivě?
0: No samozřejmě, přeuctivě. Jsem se jí zeptal, co vlastně hledá. A ona rcela Vendu.
1: Vendu?
0: Ano. A zrovna šel kolem jeden pán, co chodil s těmi šuplaty a ten, když viděl, jak ta paní to řekla, tak zoufale a tak zalamila rukama, tak, no tak položil to šuple a všichni, co šli právě kolem, tak taky hned položili všecko, co měli v rukách a šli toho Vendu hledat.
1: Zcela správně, je vidět, že to byli vychovaní lidé. No a co ty, Hurvajs, jak ty se zachoval? Neposkvrnil jsi jméno oce svého?
0: Tati, vyloučená věc. Já jsem zasáhl až na konec. Když se kolem té paní se běhli všichni ti Vendové a Václavové a Vaškové a Vencové, no, tak ta paní pořád se tak zoufale dívala jako na cizí a no tak já jsem k ní šel a povídám, ale vážená paní, koho vlastně hledáte? A ona zase jen opakovala Vendu a no tak víš, no tak jsem vyběhl blesku rychle na ulici, pozbíral jsem všechny Vendy, kolik jich tam mezi hošíčky na ulici bylo. No a když jsem je přivedl, tak ona chudák jenom zaúpěla, padla z domdlob. A když jí skřísili, tak se jí ptal ten pan SNB, co se mnou hledal ty Vendy, koho vlastně hledá.
1: No tak nenapínej.
0: A ona zhořivě vykřikla, nikoho! Já hledám jenom východ z tohohle blázince. A chci ven, jdu ven, Vendu, puste mě ven. No, tak jsme ji pustili.
1: No a dál?
0: No.
1: No, tak co dál?
0: No a potom mě vyhodili a pravili, že jim pomáhat nemusím, že si tu paniku udělají sami.
1: Vidíš, já ti to říkám pořád, práce kvapná, málo platná. To jsi asi dělal špatně. No a jak pak potom? Našel jsi příslušné místo?
0: Našel.
1: Máš blanket?
0: Mám i s poučením, jak jej podat.
1: Dítě zlatý, pojď na mou ocovskou hruď. Vidíš, tak přece jenom si tento, jak se říká, a vidíš, pořád se říká na úřadech, že sedí velmi často tuhleti, no, jak se to říká...
0: Byrokrati.
1: Ano, tak jsem to myslel. Správně. No, a je zřejmo, že se tato uniformace vůbec nezakládá na pravdě. Co by takový vyškolený byrokrat ti dal poučení? Nedal. Pokaž, co tam stojí v tom. Žádost řádně okolkovat a příslušné rubriky řádně vyplniti. No. Urvaj, ale ty máš lepší zrak, přečí to, kolik těch rubrik příslušných se tady nalezá.
0: Tak já už jsem na to koukal, 98.
1: Co?
0: 98.
1: Je...
0: tati, co je s tebou?
2: Dílatý.
1: No.
0: Taťo, co se ti stalo?
2: Kdyby jsi věděl, ty nikdy nepochopíš. Já, aby jsi věděl, že člověk nemá žádnou radost. A takovou radost jsem ti chtěl udělat. Já jsem ti chtěl, jsem z té sosny vyrobit k Vánocům příštím. Chtěl jsem tě lopotně vyrobit, forte paní mámu. A já tě ho vyrobit nebudu moc.
0: Proč?
2: Ale co pak do té doby vyplním 98 rubrik?

Pojď, já ti oči zavážu, pak uvidíš, co dokážu. Pojď a přidej do kroku a pásku si nech na boku. To, po čem šlapeš, je naše země.

On letí pryč ve svým talíři. Já se vydám na cestu, co dovede mě ke městu. Před městem snad to dokážu, sám sobě v oči zavážu.

0: Stanice Hvězda.
1: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co

Umím, možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci. Propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju. Já se kaju. Promiňte všichni domácí i

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z vyš.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy. Konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách Akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Jeníku, já se ti hlásím. A tady je konečně tedy ta hranáta páska s návrhy nebo s materiálem na tu desku, co máme dělat pro toho československého spisovatele. Já jsem si udělal poznámky a z těch poznámek udělám, nahraju tu svoji stranu, víš, ten svůj, tu svoji část dialogu, pak vždycky řeknu střih a off the record ti řeknu, co si myslím, že by si mohl dělat, nebo navrhnutí, co by, jako v jakém smyslu by si snad mohl vypracovat k tomu svoje, to třeba, že to uděláš po svým. Ale já myslím, že to takhle bude usnadněný. A potom uvidíš, jak zase na to navazuju já, takže doufám, že nám to nějakým způsobem vyjde. Samo sebou budou tam jistě voloviny a to bude na vás, na tobě a na Cinci Busovi a kdokoliv to bude dělat s tebou, to vyhodit cokoliv chcete a nahradit něčím zajímavějším, co řekne než ty a tak dále a tak dále. Zkrátka je to hrubý materiál a já ti budu dávat jaksi instrukce a návrhy mezi těma střihy. Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39 a půl, přesně u téhož okna, u kterého se tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, kterém nedělí od parku na Washingtonově náměstí. A střih. A teďka si myslím, Jene, že by si mohl ty se hlásit mně stejným způsobem u okna na kampě. Víš, situovat tak asi krátce, jako jsem to udělal já. A takže bychom si od téhle chvíli zbytek té desky povídali z těch dvou oken přes oceán. Střih. Na telegrace, vidíš. A tady je brzy odpoledne, koncem října 64. Takže my jsme vlastně na tomto magickém magnetofonickém pásku překonali čas a prostor. Povídáme si přes kalendář bez ohledu na plynoucí dny a bez ohledu na zeměpis s těma vzdálenostma, což já myslím je zajímavý dobrodružství. Tak tady je brzo odpoledne, jak jsem říkal, koncem října. Nebe je modrý jak vybledlý blue jeans. Tomu se prej říká džínsky teď v Čechách. To jsem se dočet v tisku. Telegrace, džínsky. Tedy prostě je to modrý, krásný, bledoučký nebe a proti té vypraný modři se odráží to rezavý listí jilmu a obrovských buků, občas s výbuchem nějakého rudého keře, přes ten zlatý koberec opadaného listí na vyrudlý městský trávě. A skrz to opadávající listový, řídnoucí listový toho nejvyššího stromu v koutě parku. Pamatuješ se na něj? To je vůbec nejvyšší strom v New Yorku, kdyby tě to zajímalo. A já myslím, jak se nic nedivil, kdyby byl nejstarší. Na tom prý už začátkem 18. století, když New York byla ještě anglická kolonie, vlastně městys, tak tam se vykonávaly popravy. Na tom stromě bylo moc zločinců pověšených. To je jedna z neužitečných znalostí, které ti sděluju. Doufám, že budou nějaký jiný, že mi ty sdělíš neužitečné znalosti z Prahy. My totiž vody jak živa sbíráme neužitečné znalosti. No tak zkrátka, skrz to řídnoucí podzimní listí už prokukuje ten bílej mrakodrap naproti číslu 1 na 5. aveně, který celý léto je od nás pro tu zeleň parku neviditelný. Dole po ulici a do parku se procházejí fousatý mladíci a dívky s rozpuštěnýma vlasy po pás, co mají ty svetry, sandálie, špinavý nohy v těch svetrech, pokecaný svetry. To se teďka moc nosí, taková ta nečistota mezi mládeží. Je to takový zamyšlený a naschvál, aby se rodiče zlobili. Dělá se to taky v Evropě? My zlobili jináč. My zlobili s frajeřinou a s vyleštěnýma botama. S takovým dandyovstvím. Pamatuješ se? Hlavně, že se rodiče zlobili, to je jaksi hlavní účel. Jak toho docílit je vedlejší, to se dělá v každé generaci jináč. Zajímavě, některé ty dívky mají daleko kratší vlasy než ty mladíci. Teďka jde jeden fousatý, ježiš, ten je roztomilej. Fousatej, vlasatej, to bude malíř. Taky má pokecanej ten svetr, ale tak umělecky, víš, s olejovejma barvama, hotová paleta je to. Má tlustý špagát v ruce, na konci toho špagátu psa voříška, roztomilou manželku, jo, taková, ta tlačí kočárek s umouněným miminkem. To jsou zajímavé, bláznivá rodina. Blázdečka se zastavili s krásnou mladou číňankou. Pije Coca-Colu z lahve, opřená vozeď. přes ulici, víš, naproti. Asi je to studentka z New York University, naproti, od nás. Střih. Tak, a teď budu pokračovat dále. Teďka by si myslím, že by bylo dobře, kdyby ses mě zeptal, víš, jak jsem skončil o tom popisu těch figurek dole. Kdyby ses mě zeptal, jestli ten parkář, co má ten stánek s tím parapletem, pořád ještě prodává párky na rohu. Mohl bys mít takovej detail o tom, na tom rohu, kde chodník je celý promaštěný od těch párků, jak mastno tak tam kape, jak si tam lidi kupují ty párky. Tak kdyby ses mě zeptal na toho párkáře, tak já ti teď hned na to odpovím. Střih. No to jsi mi vzal párek z huby, jak jsi to vždycky dělával, když mě něco napadlo takhle v divadle při improvizaci a ty jsi to řekl za mě. Střih. A ty by si mohl říct něco takovýhodle na to. Ty jsi mi taky na předscéně kolikrát krát fóry, než jsem je řekl. A já na to navážu. Střih. To byl velice vzájemný zvyk, já se pamatuju. Takzvaný plagiát pomocí telepatie. Jo, tak ten párkář. Ovšem, že je na svém místě a ta Coca-Cola, co jí ta krásná Číňanka pije, hovořit s tím malířem, s tím kočárkem, s tím psem voříškem a buclatým špinavým nemluvňátkem, ta Coca-Cola právě smila párek od toho párkáře do hrdla té Číňanky, co si ho koupila. Mluví o Coca-Cole, jestli pak na kampě, jak ty se díváš z okna, mají u mě šťánku pořád ten dobrý ležák. Střih. Samo sebou teď se můžeš rozpovídat trošičku o kampě, o měšťánkovi, jestli tam to pivo je. A já, to si tam řekni, co chceš, a já ti na to navážu. Pořád o kampě. Střih. To ti je krása venku, opravdu. Opravdu takový to indiánský leto, jak se říká v Americe, co jsme ho poprvně poznali roku 1939 v Pensylvánii. To jsme totiž náhodní posluchači, jestli náhodou posloucháte tomuto našemu drbání přes oceán, trávili leto, svoje první americké leto v Bucks County, v Pensylvánii, tedy správně, přesně přeloženo, by to bylo srnčí hrabství. Střih. A teď by si mohl ti se připojit a říct, ano, do tohoto srnčího hrabství jsme jeli roku 1939 na leto. Říct, že to bylo naše první leto v Americe, že jsme tam uvízli do prosince. Učili jsme se totiž anglicky na překládání svých her a byl to takovej úspěch, že koncem leta jsme neměli na přestěhování zpátky do New Yorku. A já na to navážu. Střih. No co pak na stěhování? Byly časy, když začalo venku přituhovat, že jsme neměli ani natopení. A načež já navážu s další příhodou. Střih. A jestli pak se pamatuješ, jak jsme počátkem leta tenkrát koupili Ježkovi pianino. Bylo to za 18 nebo za 14 dolarů? Střih. A Jan na to odpoví. Za 14, i s dodáním, na takový surrealistický křižovatce nedaleko města Doylestown v pustý pláni jsme to koupili tenkrát. Daleko široko, žádný stavení, jen dvě silnice přetínající se v pravém úhlu. Na jednom rohu benzínová pumpa, na druhém lékárna, na třetím nic, a na čtvrtém záhadnej krám, kde prodávali pneumatiky, rádia, ledničky a piána. Všecko zánovní, obnošený. Střih. A já budu pokračovat dál. Střih. Ano, ano, jako dneska vidím Ježka, jak se prodírá mezi těma oprejskanýma ledničkama a sedá ke zborceným, zdrápaným pianinům, jedno rozladěnější než druhý. Ze zoufalství konečně schválil to poslední, ke kterému si sednu. Já mu ho pak později zpravoval, když některá klapka přestala hrát, což se stávalo tak dvakrát týdně, mě Ježek povolal do svého hudebního salonu. To byla taková kulnička uprostřed zahrady, kde bylo místo jen tak na to piano a na Ježka. Já pianino rozmontoval, tedy amatérsky pochopitelně, ale rozmontoval. A jel se studovat choré vnitřnosti. Byl to takový plesnivoučký, stařičký, vnitř zaprášený. Na to jsem se tak naučil, že ze starých, z nějaký starý plstěný pantofle a z nějakých děravých bot jsem se naučil látat paličky. Imitoval jsem prostě, co jsem tam viděl, jak jsem dovedl. A ty paličky ku podivu docela dobře fungovaly. Získal jsem si u Ježka netušeného respektu. Později potom, když se pianinu přitížilo, a ve vlhku té kulničky se bortil dál, tak jsem se s paličkama přestal babrat a léčil jsem neduhy pijána metodou radikální, tedy šokem. Když pianino vynechávalo, tak jsem ho vzal několikrát ze strany a ze zhora kladivem, ale pořádně. A to byste nevěřili, jak si pianino dalo říct. Kolikrát na několik dní. Všecky klapky najednou hrály. Ježek řval, až se za chrup popadal. Střih. A teď ti by si mohl říct, že tě přerušuje, ale dole pod oknem na kampě právě a popsat nějaký lokální detail z Prahy, tedy tvůj vlastní teděk, jestli mi rozumíš. A já potom se k tomu připojím se svým teďkem tady. Střih. Pod mýma okny na Washington Square právě na rohu McDougal Street se červená proměnila v zelenou a čekající provoz se vyřítil vpřed. Tedy žlutý nákladák, za ním modrý nákladák, šedivá nová Chevy Cabriolet. Malý nákladáček Consolidated Laundries, neboli tedy konsolidované prádelny. Ten modrý má nápis, počkej, ještě dobudím, Clinton Trucking Company, Clinton, Massachusetts. Další vůz, jde počkat, jo, přeloženo do češtiny, Mozelovi původní vycpané hračky. Dále tu máme Laska's Motor Line Serving Progressive Connecticut. Krásný, no? Laska's Motor Line Serving Progressive Connecticut. To je krajan, člověče, to je krajan, to je Laska's, pan Láska, neboli Láskova motorová linie obsluhující pokrokový Connecticut. Střih. Já se pokusím, jestli mi na to vyjde čas, jestli budu mít místo a tak vůbec. Já se pokusím ti nahrát později, teďka není žádný zvláštní provoz, ale zítra snad někdy, nahrát z okna zvuk provozu, víš, snad by se to dalo mixovat s tímhle tím. Já nevím, třeba se to vůbec nebude hodit, a já to zkusím, ať je legrace nějaká. Střih. Jana, ty by ses mohl zeptat, a co ty dva dětkové, co u toho šachového stolku pod tvýma okny loni v letě denně hráli šach? Střih. Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli. Střih. A ty bys řekl, oni ty dva jsou trošku jako my. My taky dětkové máme rozehranou takovou doživotní partii, jenže teď ji hrajeme přes oceán. A to mi poslouchej, připomíná mluvě o dětcích, že já to budu muset někde jednou jasně a provždy napsat. Proti komu vznikly začátky klaunů V plus V. Střih. No co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou. Střih. A teďka jen, já tady, tohle je návrh, víš, já jsem ti to nahrál a spojil, jestli s tím souhlasíš, tak já ti teďka ocituju něco z tvýho jednoho dopisu. To je přesný citát, tak jsi mě to napsal a já myslím, že by to stálo za to, jestli se ti to hodí to nějak, to parafrázovat nebo to takhle říct. Tak já ti to přečtu, tedy cituju, quote, Jan. Já kašlu na fyzické začátky osvobozeného divadla, o tom se píše mnoho a hlavně blbě. Mně jde o tu pravdu, že my dva povstali ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé quos ego. Jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničku, kterou jsem já za svého mládí neznal? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já v mládí svém neměl ani páru? Ano, ano, pane kolego Picasso, kam se hrabe na Marolda? Proti těm vznikalo naše klaunství, jako proti těm vznikalo každé klaunství v rámci své doby a v kritériích oné své doby. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolu mladých představovali ve West Pocket Revue, ti kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řidkými vlasy domnívajíce se, že tím oblafnou fyzický zánik, ti blbnou po celém světě. Mladí chtějí klizu. Dříve a rychleji, než bývalo zvykem, jeď život rychlejší a proto kratší. Unquote. Tak tohle byl citát tebe samýho a já myslím, že bys to mohl nějak použít. A teď, Jeníku, ti nahraju takovej pokus o dialog a jelikož je to trošku rychle se to střídá, tak nebudu říkat žádný střihy a jenom řeknu vždycky Voskovec a Verich, abych označil, co který říkáme. Tak ty označení vystřihni a to, co se ti bude líbit, když se ti to bude líbit, nahraj sám za sebe. Tak já teďka začnu a je to navázání na to tvoje poslední říkání o tom o stáří, víš, a o mladých, co chtějí klizu. Střih. Voskovec. Já s tebou jako obvykle naprosto souhlasím, Jeníku, ale taky mě zase napadá tohle. On teda pokročilý věk sice vede neodvratně k zániku toho, kterého jedince, ale konec konců tak se tomu má od narození. A dokonce lze říci, že nemluvně spěchá k smrti relativně daleko rychleji než stařec. Jen se, pane kolego, podívejte, čemu všemu se naučíte za první dva roky života u srovnání s těmi zbývajícími 50, 60, 70. Verich. Chodit, mluvit, sice blbě, ale aspoň trošku. Voskovec. Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vrati prstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospěle, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu vzhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolučlověka. Verich. A nebo si lidi nikoli Cezarem, nebož pouhým lidem, si ten palec nasliníš a počítáš, za kolik by se vyplatilo buď na Cezara, nebo aspoň na spolu lid vyzrát. Dále se pachole naučí ničit věci potřebné a cenné, zvedat je a upouštět i křehké předměty a brátit, co mu nepatří. Voskovec, kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučí. Verich, dlaničku nastavovat původně na pokroutky, později na bankovčičky. Voskovec, ba dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě dvouleté mnohdy naučí. Verich, a zůstane mu to tak do smrti. Voskovec, no vidíš, tohle kapánek rozvez přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu. Verich, hlavně, že jsi to pochválil. Ale co jsi vlastně nemluvně chtělo říct, když začalo mudrovat o stáří? Voskovec. Chtělo jsem říct dědečku, že staří dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku. Verich, myslíš tedy nemluvně staří ve smyslu latiníci a klasikové vůbec? Voskovec. No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvost. Když se na to podívej. Tizian, Voltaire, Michelangelo, Verich, Bernard Shaw, Picasso, Tolstoj, Voskovec. Sokrates taky nebyl mladík a toho na tebe neotrávili. Verich. Ale on se otrávit nedal, radši se otrávil sám, o tom jsme ostatně kdysi zpívali. Voskovec. Tomáš Masaryk. Jestli se to furt ještě nesmí, tak to vystřihni. Masarykovi by to stejně bylo jedno. Střih. No a tak, Jeníku, já se ti klaním. Zatím bylo to moc hezký si s tebou povídat po telefonu tudle. Měl jsem radost. Zněl si znamenitě. A šetř se a buď hodnej. A napiš zase. A napiš mě, co se říká, jako co soudíš o týhletý pásce, jestli s tím něco můžete udělat, anebo v případě, že bych měl něco přidělat, víš, zase podle toho, co uděláš ty, tak to taky můžu obratem vykonat. Já se ti poroučím a končím. Tě Bůh.

0: plná hvězd.
1: Tak poté, poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
2: Ano.
1: Dneska prvně. Jak se cítíte?
2: Velmi dobře. A vy?
1: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ a všecko bez nehody, soudružko, no a že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor, teda bez urážky, to jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zahrajte tam jedničku, on furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval, hele chlape, tak hergotn, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, oh. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někdy, podmíněný reflexy.
2: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
1: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
2: Ano, ano. Poslyšte,
1: no.
2: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
1: Aha, tohle máte na mysli, no jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
2: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
1: Jo,
2: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
1: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
2: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
1: A perla.
2: Že?
1: No.
2: Řekl jste vražte.
1: Jo.
2: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
1: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady.
2: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo.
1: Tedy to by mě netrklo.
2: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
1: jo,
2: meč.
1: Nebo pár facek.
2: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
1: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
2: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No? Slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
1: Facek já už v životě slyšel, ale...
2: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem.
1: Ona nedá pokoj.
2: Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
1: Helejte, no. Pistole je... Chci říct, soudružko, profesorko, helejte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
2: Prohrál byste hrdlo, ano, zdálivě ryze české slovo řídití se má nesporný základ ve staroindickém root, tok. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
1: ne.
2: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavenský rjutiti, dodnes polský rzucat, to je vrhati, slovenský rucat.
1: Já vím, le tu pesku, nedrůcaj,
2: nedrůcaj.
1: Jeďte.
2: Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
1: Jo.
2: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? V němčině
1: ani
2: potom
1: ne.
2: Navazuje slovo rytér, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
1: Ježišmarja.
2: Řítiti se.
1: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícení na helete, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Jed, a to je otrava.
0: A mýlíte se.
1: Je to otrava.
0: Ne, opět se mýlíte. Slovo jed je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejed. Něco, co není k jídlu.
1: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to uznali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
0: Opět se mýlíte. Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
1: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase od slova hoditi boží hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě z vlčů ženská! Hello! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
0: Nekřičte. Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
1: Nedám.
0: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
1: Tak pochod, pochod, pochod! Ukažte, přijďte!

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Prosím, zastavte to, stop. Jaký omyl? Teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
2: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: To je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Helejte se tomuhle, já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos.
1: Zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Aha. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano. Ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
2: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
2: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
2: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
2: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuju, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
2: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
2: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
2: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
2: No, a já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
2: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
2: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
2: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
2: A ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
2: Jestli mě neslí vítr, jestli
1: ne,
2: ho nespouk.
1: Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
2: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
2: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
2: Ano?
1: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
2: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
2: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
2: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo, asi nic. Tak vám děkuju za
2: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naschledanou, můžete jít.
2: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
2: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu a rychle.
2: Děkuju.
1: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
2: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
3: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
3: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
3: Bratrem. Tamhle jde. Luďku.
1: Ano, ano. Stop, stop, zastavte. To je to strašení. Zastavte se. Jdem domů.

vracej se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

0: Noc plná hvězd.
1: Strý Žufan byli s odpuštěním vdovec podle svojeho uznání zachovali šumnej letory plný peněz a ještě schopný sem tam nějakej ty ledačiny. Grund měli jak hrad, pola, koně a i vinohrad, jenomže na parádu zrovna moc nedržali. Chodili usmolený jak prtisko, fúsiska neholené, fur naježené jak steklý smeták a holenky naposledy pucované, kdy sa ženili. Místo firhaňku měli v oknách pavučiny a tihli na chalupě nahlédali přes omítku. Celé dně vysedávali v hospodě alebo ve sklepoch a iďa kolem půlnoci popijovali. Ej, umrela nežena, usu vdovec. Dal sem ju pochovat pod jalovec. Kača Prúdková byla robka trochu obstarší. Řezali sa jí po třetí zuby. Ale jiná šumná, čiperná jak jíšerka. Nohy jak maslenky a pozadí jak za 300 rýnských vergl. No, samá chuť. Líca krejva mléko, očiska černý jak fakír. Však když sa na chlapa podívala, tož hořál jak papírový čert. Jedného dňa mažírovali strýc přes dědinu. Přecházaja mostek, ostali jim oči na jedném fleku přibité. Kačenka malovala žůdra. Obrázek, který sa tak honem neuvidí. Nohy opálené jak čokoláda, sukně kratučké a jubka nemože ty dívčí dary ani obestat. Žufan sa tak neoblízli ani po husím stehně, tak jak včílka, když uhlédli kačenku na žebříku. Nebylo se ani čemu divit. Když jste ji zahořeli jak petrolínka, poskočili jak hříbia, a i když jich přitom pichlo v chrbtě. Poškrábali se na bradě ve fůsách, rozhlédli se kolem jak kuna, když jde na kuřacku, a když zjistili, že nikdo nejde, vykoktali. Na to, že pomož pámbu, kačenko, maluješ. Daj to pámbu, však poté pomoc strýčku. Hledá, že bych namáčal štětec, pravda, ale to bych chtěl nějakou pěknou odměnu, pravda. Však proč nedondete někdy na besedu, zavedla Kača řeč trochu jinde a tak sladko sa uščůřila, že strýc nevěděli, kam mají vletět. Srdce jim búchalo jak koňské kopito v putence a zamrkotali. Ale dondu, Kačenko, pravda, že dondu, jenom co sa netrefí chvíla. A od tej doby sa Žufan změnili k nepoznání a změnili aj pěsničku a pobrůkávali si. Ej, vrca, dívča, vrca, já sa budu dívat. Hej, jak sa nezalúbíš, budu k vám chodívat. A začali. Od té chvíle chodili nafintěný jak ženich, hubu furt oholenou a vymydlenou, košlu modrůčku a holenky jak špígl, a i zhlédnou sa v nich mohli. Zkrátka ťokali jak tetřev a byli v tém až po uši. Noce měli nepokojné, trápili jich divoké sny a převalovali se na lůžku jak levanec na panvě, alebo hleděli do stropu a přemýšleli. Točili sa kolem kačenky a kohút a čemu sami nechtěli věřit, co jim podařilo. Byla svajba. Svajba, jakou lidé roky nepamatovali. 3 dny sa pilo a hodovalo. Žádný mladý sa v této věci nemohl rovná starému Žufanovi. Měl peníze a mladou ženu. Lidé krútili hlavama při svajbě a Žufan za nějaký čas po ní. Strýc byli plný štěstí, ale jenom 14 dní. Potom už jenom lapěli úpece, báňali svaje a pluli na kočku. Kača už se neušťuřovala jak na žebři, ale začala být natrčená, ubrblaná, všetkým třískala a netrvalo dlouho a po dědině se začali trůsit řeči. Kača Žufanová chodí s Janem Cezanovým, však se to dalo čekat. Taký starý kotrmelec má už přemýšlet o růženci. Lidé z toho byli celý vyjevení, lebo Janek Cezan kdysi galánil Zenovku Žufanovu. A starý Žufan tejto lásce nepřáli. Dcera Enovka potom utekla do Rakúza, Janek ostal slobodný. Jej, kolo osudu sakramensky Žufanem zavrtělo. Když se jednou strýc praštili o žebřiňák a na čele jim naskočila guča jak ertepla, pastýř Tatar hodili do plácu. Počúvaj, Juro, zlé je, už ti začínají pučat paroj. Žufan chtě nechtě museli o těch řečách přemýšlet. A když jednu dondě v noci domčuli jakýsi dupot a přesplo, co si héplo jak jeleň, to, že by přece jenom ty parohy. Začali si věcej kačenky všímat, lebo jim bylo divné, že už nebrčí, ba že je veselější, jak bývala. A co jich najvě žralo, byla čím dál pěknější. A včilka i místo novomanželského ráju nastalo u žufanů hotové peklo. Starý otloukali kaču jak píšťalku a byli sa vedně v noci, jenom glazura z hrnců po izbě létala. Při svajbě dělali žufan grófa a včilka ji odpočítávali do hrnca fazulu. Chodili ožralí každý den a vyřváňali, že musí u kaču zamordovat. Když už byla kačenka se silama v koncách, to si jednu v noci postěžovala. Janíčku, dušenko moja, zastaň sa ne, bíjeňa furt pro našu lásku. A Janíček sa zastal. Ešte tej samej noci si počkal na žufana a pohladili hlušňu po chrbte, že orali nosem přes celú mlatevňu. Strýzale poznali Janíčka a súse skokaným to dosvědčili. Pán súci hodnú chvíľu přecházeli očima z Janka na žufana a z obúh na kaču. Pokivovali hlavu, škrábali sa ve fúsách, ale rozhodnúť museli. Janeček dostal týdeň nepodmínečne. Strýz měli všecko. Měli grunt, pole, vinohrad, koně aj peníze. Ale co měl Janeček, to už neměli. Kačenka žufanovi odešla, lebo v Šílie zase ona plná štěstí, jenomže tatíčkem je Janeček.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak tedy chvála pohybu. A jestli mohu obměnit jeden výrok svého oblíbeného autora, Jeroma, klapky Jeroma, řekl bych to tak. Mám pohyb rád. Celé hodiny se na něj vydržím dívat. Vidím-li pohybujícího se člověka, mám pocit, že život není jen marným snem. O pohybu je nutno mluvit v naprosté nehybnosti. A právě tak v naprosté nehybnosti je radno takovým řečem naslouchat. Já, vážení posluchači, nehybný jsem. Sedím velice pohodlně. A co vy? Pokud ještě nesedíte, sedněte si. A položte si na dosah všechno, co budete potřebovat. Dýmku, sklenku vína nebo ruku své ženy, cokoliv. Mohu začít? Začínám. Začínám základním pohybem, a to je chůze. Řekl bych, že to je první fáze pohybu vůbec. Batole tak začíná. Neznám případ, kdy batole by začalo s velocipédem nebo aspoň s koloběžkou. Ne, první krůčky se dějí po zemi. A těžko. A přece tu cosi předchází. Batole je zprvu nošeno a převáženo. Už před narozením, v oné blažené době mezi početím a zrodem, je nošeno. A v nás pak trvá jakási přesladká vzpomínka na tyto dny a měsíce, kdy hluk k nám doléhal jen vzdáleně a nad námi tlouklo milující srdce, kdy nám nic nehrozilo a kdy jsme pouze spočívali v něžném přítmí matčina těla. Občas na to myslím. Občas i tento sen realizuji, když večer zalehnu a vím bezpečně, že příštích 8 hodin mohu vymazat i spěch, i pohyb, termíny, úkoly, že mohu pouze spočívat v tom něžném přítmí svého pokoje, své postele. Tady se moje základní vlastnost, kterou je lenost, rozpomíná na své prameny a na svůj ráj. Pak přijde ráno, anebo zrod. Dospělý člověk ovšem neřve. Vstane a jde, je tedy stane a letí, protože už dávno někde měl být, ale batole vítá svůj zrod řevem. Dospělý člověk už je smířen se svým bytím, ale batole cítí, že je zle. Je vyvrženo ze své sladké tmy a jistoty do světa světel, spěchu, nejistot. Zvyká si na pohyb. Ještě je přenášeno v náručí či převáženo v kočárku. Ještě je daleko ta chvíle, kdy se pustí pěšky přes nekonečnou šíři koberce a kdy v nedohlednu se bude jevit židle u zdi. První krok. Ano, malý člověk si osvojí chůzi, přešel koberec, dosáhl té židle a pouští se už dál. Zjistil, že pouhým kladením, pouhým střídáním nohou se může pohybovat vpřed. Vpřed. A tady se cesty lidí rozcházejí. Každý si to své vpřed položí jinam a jinak pochopí. Někomu stačí dojít k nutnostem, jako je škola, úřad, nákupy, anebo příslušná místa, kam je obeslán. A někdo hledá dálky, bílá místa map, či aspoň zajímavé trasy jinými dávno dosažené, popsané, pochválené. Vznikají pecivalové a globetrotři, darmošlapové i turisti. Pro někoho je chůze jen a jen způsobem urazit nutnou pochůzku a pro jiného rozkoší. Pro někoho je chůze povoláním, pro jiného trestem. Jsou lidé, kteří v chůzi závodí a jiní, kteří v chůzi podřimují. Kdybych měl někam zařadit sám sebe, byl bych v rozpacích. Jsou dny, kdy je mi chůze obtíží a jindy blahem. Měním se totiž během roku. V zimě se podobám lenochodu, který touží být zavěšen v jakési pohodlné nehybnosti. A když to zavoní jarem, otevírám skoro každoročně cestu na severozápad a inspirován útrapami Rogersových harcovníků vyhlížím netrpělivě první dny léta. A když pak zmizím do ráje svého srdce, do Mariánských lázní, do této hlubiny svého bezpečí, stávám se sám harcovníkem a v odění velice vandráckém mizím na celé dny do strání kopců a luk. A tady to pak beru spíše necestami než cestami. Tady přešťastně bloudím a nevím, nechci vědět kudy kam. Ale to jsou prázdniny. Zatím ještě trvá sezona a já se pohybuju víc než dost na jevišti. V jedné hře jsem dokonce šermoval. To režíroval Ján Roháč, který má pohyb rád, tedy cizí pohyb. Sám sedí při režii v hledišti, nehne se a ve chvíli, kdy se i herec zastaví, propadá tvůrčí panice. Najednou vstane a povídá, co kdyby z této chvíli přeběhl zleva dozadu, že? A tam vystoupil na židli. Dobře, to je výborný nápad, pokud by zůstalo u něj. Ale za chvíli musím z té židle dolů a skákat a pokleknout a mávat rukama. Nelze mu vyčítat, že jsem v této hře šermoval, to nebyl jeho nápad, ale autorův. Také tu byly scény milostné a v závěru představení jsem dokonce zvedal Libuši Švormovou do náruče. Byl jsem rád, že to hraje právě ona. Znám totiž těžší herečky. Chůze. Můj lékař mi říká, že bych měl více chodit. A dodává nejen ty. Lidstvo vůbec by mělo více chodit. Jsem rád, že aspoň v něčem je na tom lidstvo stejně jako já. Ale nevíme lidstvo ani já, jak vyhovět. Po většinu roku žiju v Praze a chůze jejími ulicemi. To není to pravé. Tady vdechujeme pořád to, čemu se kdysi říkalo smrad a dneska smog. Prcháme tedy, lidstvo i já, do přírody. Snažíme se žít ve světle petrolejek, na zdi si věšíme chomouty, ale vedle petrolejek tu máme taky televizory a pod chomoutem stojí lednička nebo grill. Někdo prchá individuálně a jiní organizovaně. Vznikají pochody v skutku masové a do míst, kam jsem byl už mockrát poslán, pochodují pak tisíce jiných. Není radno zabývat se tím, co tam či jinde najdeme. Je nutno a radno jít dál. Je nutno jít. Na chůzi je nejkrásnější ona sama.

0: je 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tak tohle zřejmě nepředpokládali ani Belzebubem inspirovaní zednářští spiklenci při přípravě druhého vatikánského koncilu. Mluvíme o události v chrámu Jogije v jihokorejském Soulu. A cože se to vlastně stalo? Humanoidní robot, který má 130 cm na výšku a má dokonce i jméno, říkají mu Gabi z jihokorejského milosrdenství, vstoupil slavnostně do buddhistického řádu. Slyšíte správně? Je z něho, tedy alespoň pro ty jihokorejce, plnohodnotný člen řádu a mniši mu přizpůsobili svých 5 slibů. Respektovat život, nepoškozovat jiné roboty, poslouchat lidi, nelhat a šetřit energií. Výtečně. Konečně tedy máme co dočinění s duchovní bytostí, dodržující přikázání beze zbytku. Na rozdíl od těch biologických bytostí, kteří s tím stále zápasí, a to již od pádu v ráji. A další zajímavost, místo tradičního popálení rukou vonými tyčinkami, aby mnich získal nějaké viditelné znamení, dostalo se robůtkovi Gabimu nálepky, o což je v skutku liturgickou adaptací na úrovni. Západ to jistě vnímá značením jako důkaz, že spiritualita je inkluzivní a nepotřebuje duši. Evropští křesťané pak mohou v klidu sledovat, jak jejich katedrály hynou a kostely se mění na muzea, zatímco v Soulu se chrámy budou plnit, i když jen robotickými novici. A co na to již zmíněný Belzebub? Je asi jasné, přičemž Evropané mu ve většině věří natolik, že mu uvěřili i to, že není. Co na to však samotný pán Bůh, to teprve uvidíme. Boží mlýny totiž melou pomalu, ale jistě. Debakl. Jinak nelze nazvat porážku labristů v britských komunálních volbách, jakou nezažili od druhé světové války. Dosavadní premiér Keir Starmer dokázal proměnit za pouhé 2 roky drtivou parlamentní většinu v totální komunální katastrofu. Labouristé přišli o nejméně 254 zastupitele a 8 rad. Průlom naopak patří vlastenecké reformní straně Nila Farage, ideového otce Brexitu, a to se ziskem 367 mandátů. Kdyby se tedy nyní konaly v Británii parlamentní volby, získala by podle všeho reformní strana 25% hlasů, labouristé 18 a konzervativci nějakých 17%. Všechny tyto skutečnosti už přináší ovoce. Někteří poslanci britského parlamentu volají po Starmerově pádu, tedy aby odešel z čela strany i vlády. A to vše ve chvíli, kdy se tento válečný štváč přímo v premiérském sídle objímal s vůdcem kyjevské chunty Volodymyrem Zelenským a kdy čelí obvinění z protěžování bývalého evropského komisaře a britského ministra Petera Mendelsona, obviněného v rámci kauzy Epsteinovy mafie. A tak je zjevné, že po pádu bruselské vlády v Rumunsku a drtivém vítězství euroskeptika Radeva v Bulharsku je to další doklad probouzejících se občanů napříč zakletého evropského zámku. Na Olšanských hřbitovech v Praze se v pátek sešli občané s ruskými vlajkami a svatojskými stuhami. Mezi nimi i motorkáři ze skupiny Noční vlci s vlajkami Sovětského svazu, aby tak uctili památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou bojůvkou Havlojc. A právě v bundě Havlojc pak mimochodem po Olšanech pobíhal i reportér veřejnoprávní České televize Jakub Santo, zřejmě čistě náhodou a z důvodu ryze profesionální objektivity. Poslanec Jaroslav Foldyna vzpomněl, že jeho rodiče přežili nacistický pracovní tábor a dodal, je naší povinností, abychom se k věcem stavěli reálně tak, jak se staly. To znamená, osvobodila nás Rudá armáda. Největší ztráty měly národy Sovětského svazu, čili my tady vyjadřujeme vděk těm, kteří nás osvobodili, uvedl na Olšanech poslanec SPD. Aby však na to liberální demokraté reagovali nesouhlasným, doslova až hysterickým řevem. Možná by se měli vrátit zpátky do základní školy, ale vlastně ne, to ne, vždyť právě školství už je v rukou progresivistických tzv. Liberálů a slouží už jen jako orwellovský nástroj přepisování minulosti. Proti řevu tupců a banderovských nástupců hitlerismu se ovšem na pražských Olšanech pochovaní osvoboditelé už bránit nemohou. Vypořádat se s nimi, jak tedy s hysterickým řevem, tak snahou kriminalizovat pravdu a rozbít znovu naši republiku, je tedy výhradně na nás.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden depak, hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňak. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daň se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách Akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: jsem spáchal hřích.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Setkávám se starými soudruži, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
1: V bezpečí stanice Hvězda.

na dopěstí, osazně příčky pelestí. A taky brala na váze, vždy nepoznala nesnáze, spíše než třeba obězím, lze tučnět tukem.

Z ložnice všechno odnesla si k televizi do křesla. Vrávala z vázy na krbu, uvadlou růži do zubů, jenomže na modralý svit nemohl tu kytku oživit. Nemohl tu kytku oživit, mnohé už nešlo oživit.

0: myslíme možná na to též a šeptáme si marně. Kéž.
1: Podobná kmenů v peřejích, rozvíjená ruč veřejích,

0: je to tu, hoci nechceme to vědět. Už dávno je to tu, hoci nechceme to vidět. Už dávno je to tu, hoci žijeme si, jako by nič.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Sázejte si v lotince, kouzlete si život jako v bavlnce. Jedním tahem vzdušné zámky a hrady, Semiramidiny rajské zahrady. Jen to jisté číslo třeba uhádnout, jenom směle ruku stačí.

zahoď brašnu, pohleď k nebi školáčku. Štěstí letí na mráčku. Chytej, volej, pust se ze mě ve spánku. Jen to číslo a máš zlatou studánku. Číslo láká, číslo volá, to je on.

Sny, chiméry, třesky, plesky, vem to ďas, jen když chytne štěstí třeba za ocas. Nač tak mnoho stačí malý ocásek, chytnout štísko

milionek stačí, když ne milion. Kousek slonka, když ne celý zlatý slon. Slunko, sluník, slunečnici, aspoň to. Kousek štěstí, trochu lásky, stačí to. Na to nemusíš mít losy, synáčku. Štěstí přece nechodí jen ve frázi.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

srdce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: vidí do všech tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Takzvaný svobodný svět je protimluv. Ve skutečnosti je pravým opakem svobody, jejím nejdokonalejším popřením. Když Spojené státy vtrhly do Iráku, svobodný svět neuvalil žádné sankce proti Washingtonu, nevylučoval USA z platebního systému SWIFT, neviděli jsme ani žádné zmrazení amerických aktiv v zahraničí, nebo dokonce podporu svobodného světa napadenému u Iránu formou dodávkou zbraní iránskému odboji ze strany třetích zemí. A potom jsou tu každoroční oslavy dne vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, kdy Rusko opět stojí vzpřímeně a pevně za svými hodnotami. Přičemž Západ, svobodný svět, se válí v bahně pokrytectví se svými už nudnými sankčními balíčky a sebevraždnými kroky jak v ekonomice, tak politikou provokací. Kde na tomto rozdílu stojíme my? A podaří se nám osvobodit se z okovů lží? K diskuzi může pomoci význam letošní přehlídky na den vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Komentář o tom napsal publicista Mohamed Lamej Kaba.
1: Na stránkách protiprout.info

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdraví orgán. Transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi, profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Potkal jsem Eustacha jednou k večeru. Půjč mi 10 korun, řekl místo pozdravu. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. On byl neodbitný, tak aspoň 5, pravil. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Byl neodbitný dále, tak aspoň 60 haléřů na elektriku. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Ani tím se nedal odbíti a řekl, tak mě aspoň kousek nes.
1: Bezpečí stanice Hvězda.
3: Telegram s adresou svět, píšu v něm 5 blídných vět.

na první schůdek z dola. Jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá?

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

prospěch ve škole. První v těžbě uhlí, poslední v kostele.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý dům slavil skoro do rána party a druhý den jde paní Nováková k sousedce a říká: paní Bulková, prosím vás, já bych jen ráda, kdybyste mě zas vrátila tu žehličku, ten vypinač a mýho manžela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hned pro vás vzkaz.
1: Hned jak jsem se narodil, bylo první slovo, které jsem od lidí slyšel, krize. Vrtalo mi to dlouho hlavou, nebo jedni říkali, že je na světě nezaměstnanost a druzí zase, že málo vydělávají, jiní, že obchod upadá a jiní opět, že je drahota. Nerozumím dobře všem těmto věcem, jenom pozoruji, že jednoho mají lidé velmi zapotřeby. Zapomenout trochu na své bolesti a potíže a hlavně udržet si dobrou náladu. A zde myslím, bych mohl být dobře užitečný. Dovedu pobavit a rozesmát, poučit a informovat. Teď však vidím, když tak o sobě mluvím, že jsem se vlastně vůbec zapomněl představit. Prosím, abyste to připočetli mému mladému věku, neboť jsem teprve krátký čas mezi lidmi. Alespoň si budete moje jméno dobře pamatovat. Jsem nový člen rodiny Telefunken, rádiopřijímač nazvaný Stíněný duplex, rodem z Přelouče u Pardubic. Mimo jiných dobrých vlastností mám také, jak jste sami přesvědčili, dobrou výřečnost a příjemný hlas. Příčinou toho je můj reproduktor nového autodynamického systému. A že jsem drahý? Naopak, přesvědčte se sami, jak jsem levný. Opatříte-li si mne, zahájíte účinný boj proti krizi.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spat z města činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá po kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzu, čej tam čme.

jsou plný cigaret a stohy skoupil na ma. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem bývá.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

zraněný koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách Akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Křepichově vile přijde žebrák, zazvoní, byla se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

co domy, pole, každou skálu. Prodali za hromádku zlata,

odešli jako Che Guevara. Myšlenka zůstala živá. V Chile si dnes každá kytara, každý hlas

odešli jako když kácí strom. Vlak odjel bez návěští, v Andách však jednou zazní hrom. Úderem

zatoulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si berem, nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji, kníže Igor si berem,

Nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Naděž do Ivánovno, vy jste tím vina. Až mě zítra na

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

nebi mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V našem rodinném kolektivu se však bohužel vyskytují i výstřelky. Ku příkladu další z mých bratrů, Lucián. Jde o tichého blázna. Je vášnivým rybářem. Jednou jsem ho pozoroval při výlovu řeky. S překvapením jsem zjistil, která k přilovu postupuje. Když chytil velkou rybu, vzal ji a hodil zpět do vody. Když chytil maličkou, pečlivě ji uschoval. I otázal jsem se ho po příčině tak neobvyklého činění. Vysvětlil mi to takto. Mám doma pouze jediný malý kastrolek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Důchodce z Vinohrad, nemá šanci nic neukrat. A z toho, co vymočil, vůbec nic nezúročil. Kolem zdi se courá, igelitku v ruce žmoulá. Do Kauflandu z Kauflandu, bez MHD těžko jdu. V očích žádná jiskra, jen ta igelitka. Čím se asi naplní, detektiv to nejspíš ví. Vyčerpaný, vycucnutý, vyšťavený, bez zájmu. Žádná sleva na nájmu, jen a jen ta igelitka. Smutně okrasná to kytka. Ach, to je celý. No tak vidím, že i v Olomouci jsou důchodci s igelitkama, bez jiskry v oku. Já mám aspoň za rohem, vy to tam neznáte, tam se nikdy dáme rande. Za rohem je taková prýma vinotéka, já tam velice ráda, my tomu říkáme knajpa, a to je takový perpetuum mobile, tam prostě dennodenně odevří, no i o svátcích, prostě každý den. Když jsou svátky, tak je to třeba od 3 hodin odpoledne do 9, ale ve všední dny je to vždycky už od 12 do 10. Úžasný. Mám to hned za rohem. Tak, dáme krásnou píseň z našeho nového alba, který má název A tak si jdu, kde nás samozřejmě tamky hraje víc, je tam třeba i kytara nebo baskytara, je tam třeba i violončelo, to krásný CDčko právě tady ho dneska máme. A tohle je mimochodem moje píseň i s mým textem Hvězdy.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

tam dojdu se svým klukem, už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Peřinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní

když potká Ferdu mravence nebo Pilka Pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců tím kovem značená.

duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

rána, slunce se chýlí a sklání níž. Já s každou mílí mám domů blíž, mám blíž a zítra večer zas půjdu spát. V kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.

Krásně jsi to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Živote můj, kam tak rychle utíkáš? Zda ti stačím, ptát se máš. Nemůžeš říct, tady je, ty stůj. Krásně jsi to vymyslel, ty jsi vždycky všechno směl. Živote můj, ty se zčinil, mě zbyl pláč, chci tě proklít.

Krásně si to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Život je můj. Vždyť si jak chudý kralevic, mé sny nemít, nemáš nic. Se mnou.

0: tvoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy. Konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný, těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
1: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

truhle živou. Ještě než ten rudej oheň dohoří, tak jsem naval busty i s tou tvrdou skývou. A když ne, tak naše kolty hovoří.

Boj vzdal se buštu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil bušty, ztratil pohled Margot živý.

0: Je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

Kou na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tak tohle zřejmě nepředpokládali ani Belzebubem inspirovaní zednářští spiklenci při přípravě druhého vatikánského koncilu. Mluvíme o události v chrámu Jogije v jihokorejském Soulu. A cože se to vlastně stalo? Humanoidní robot, který má 130 cm na výšku a má dokonce i jméno, říkají mu Gabi z jihokorejského milosrdenství, vstoupil slavnostně do buddhistického řádu. Slyšíte správně? Je z něho, tedy alespoň pro ty jihokorejce, plnohodnotný člen řádu a mniši mu přizpůsobili svých 5 slibů. Respektovat život, nepoškozovat jiné roboty, poslouchat lidi, nelhat a šetřit energií. Výtečně. Konečně tedy máme co dočinění s duchovní bytostí, dodržující přikázání beze zbytku. Na rozdíl od těch biologických bytostí, kteří s tím stále zápasí, a to již od pádu v ráji. A další zajímavost. Místo tradičního popálení rukou vonými tyčinkami, aby mnich získal nějaké viditelné znamení, dostalo se robůtkovi Gabimu nálepky, o což je v skutku liturgickou adaptací na úrovni. Západ to jistě vnímá značením jako důkaz, že spiritualita je inkluzivní a nepotřebuje duši. Evropští křesťané pak mohou v klidu sledovat, jak jejich katedrály hynou a kostely se mění na muzea, zatímco v Soulu se chrámy budou plnit, i když jen robotickými novici. A co na to již zmíněný Belzebub? Je asi jasné, přičemž Evropané mu ve většině věří natolik, že mu uvěřili i to, že není. Co na to však samotný pán Bůh, to teprve uvidíme. Boží mlýny totiž melou pomalu, ale jistě.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbaviti se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ejchuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Všechno staré v družstvu mizí. A zároveň postupně mizí i staré chalupy, nízké, malé, vlhké. Družstevníci opravují, přestavují i stavějí nové domky, pohodlnější, zdravější. Stále více družstevníků má dobře zařízené byty s moderní kuchyní a další bytovou kulturou, která si nijak nezadá s bytem městského člověka. A tak je to správné. Proto přece budujeme socialismus, který znamená všestranné obohacení života.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

se tíčí do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat.

0: společnost. Kariéristů už máme dost.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné, a že i dva jsou příliš mnoho, kam je místo pro jednoho. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu berou před ní směje. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu berou před ní směje. Čemuž se ještě často pěje.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně.

šetření skončilo a jí jako nějaký dámě projevil účast starší seladon. Přidržel dveře

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: A s životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco. Teď mám třeba hned takový trouble. Musím se ženit. Skutečně, zjedil jsem totiž frak a neznám pro něj jiný uplatnění. Už jsem si začal pěstovat na zahrádce svatební kytici. Zase smůla. V nezřízené touze po originalitě jsem chtěl skřížit koniklec a pampelišku. Říkal jsem si, budu mít zvláštnost, konilišku. Vyšel mi pampeklec. No co pak, s kyticí si starosti nedělám, se vždycky nějaká splaší. Horší je to s tím, s... jak se to... takový bílý... s nevěstou. Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu. Byla trochu nafoukaná, to je fakt. A stejně mě někdo vyfouk, tak co?
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 11. května si připomínáme svatého Ignáce z Lakóny, apoštola ulic a přítele chudých. Narodil se jako Vincenzo Pace 17. prosince 1701 v Lakóny, chudé horské vesnici na jihu Sardinie. Druhé z 9 dětí Matilda Pace Cadeia a Anny Marie Sanicasu. Rodina byla chudá, živila se těžkou prací na poli a každé dítě bylo třeba k přežití. Přesto malý Vincenzo od dětství tíhl více k modlitbě než k pluhu. Ráno čekával u dveří kostela, než se otevřou a jeho zbožnost byla v městečku proslulá. Vincenzovo narození bylo spojeno se svatým Františkem z Assisi. Matka měla těžké těhotenství a prosila světce o přímluvu. Když se dítě šťastně narodilo, slíbila, že ponese Františkovo jméno a jednou vstoupí ke kapucínům. Jenže pak nějak nebylo kdy slib splnit. Když bylo Vincenzovi 17 let, těžce onemocnil a v horečkách složil sám slib, že zasvětí život Bohu v kapucínském řádu, jestliže se uzdraví. Uzdravil se, ale otec ho přesvědčil, aby počkal. Rodina jeho ruce na poli nutně potřebovala. O 2 roky později se kůň, na němž Vincenzo jel, splašil a řítil se k okraji propasti. V tom okamžiku si mladík vzpomněl na nesplněný slib, vzýval svatého Františka a kůň se náhle zastavil. Tentokrát už Vincenzo neváhal. V listopadu 1721 se vydal s otcem do Cagliari a zaklepal na bránu kapucínského kláštera na kopci Buon Camino. Přijetí nebylo snadné. Provinciál ho zprvu odmítl kvůli chatrné tělesné konstituci. Kapucínský život je tvrdý a představení pochybovali, zda mladík takovou přísnou řeholi vydrží. Teprve na přímluvu markíze z Lakóny, Gabriela Aymericha, ochránce rodiny Pejsů, byl Vincenzo přijat. A tak 10. listopadu 1721 oblékl kapucínský hábit a přijal jméno bratr Ignác. Po čase mu představení svěřili důležitý úkol. Stal se klášterním kvestorem, který denně procházel ulicemi Cagliari a od domu k domu prosil o almužny pro klášter. A pak se stalo něco zvláštního. Lidé záhy pochopili, že bratr Ignác sice přichází prosit o chléb, ale sám jim přináší dar nekonečně cennější. Mluvil málo a když promluvil, jeho slova měla zvláštní váhu. Těšil nemocné, věnoval se opuštěným dětem na ulicích, napomínal hříšníky a ti ho rádi poslechli, protože z něho vyzařovala opravdová láska. Protestantský pastor Giuseppe Fues, kaplan německého pěšího pluku, sloužícího sardinskému králi, o něm v roce 1773 napsal příteli do Německa, že každý den vidí žebrajícího řeholníka, živého světce, jenž si zázraky získal úctu svých krajanů. Nejznámější zázračná příhoda z Ignácova života se váže k jednomu bohatému lichváři. Bratr Ignác jeho dům při obchůzkách pravidelně míjel, protože nechtěl přijímat almužnu získanou z krve chudých. Lichvář se cítil ponížen a stěžoval si u představeného. Ten nevěděl, oč jde, a přikázal Ignácovi, aby almužnu přijal. Ignác beze slova poslechl. Když však v klášteře otevřel pytel s dary, začala z něj vytékat krev. Otče, to je krev chudých, řekl tiše. Víc neřekl a představený se víc neptal. Vše, co bylo třeba, bylo řečeno. Ignác vykonával službu plných 40 let, přestože měl křehké zdraví. A když oslepl, pokračoval v obchůzkách ještě další 2 roky. Ulice Cagliari znal tak dobře, že je nepotřeboval vidět. Zemřel 11. května 1781 v hodině Božího milosrdenství ve 3 hodiny odpoledne. Zpráva o jeho smrti se roznesla městem jako blesk a před jeho rakví 2 dny nepřetržitě defilovaly zástupy. Chudí i mocní, prostí lidé i místokrál. Během procesu blahořečení bylo doloženo 121 zázraků za jeho života. Jeho hrob se stal poutním místem a zázračná uzdravení pokračovala i po jeho smrti. Jeho tělo v Cagliari zůstává neporušené dodnes. Jeho život je tichým připomenutím toho, že velikost v Božích očích nemá nic společného s velikostí v očích světa. Ignác z Lakóny je patronem řáků a žebráků a také rolníků a pastýřů. sardinské provincie Oristano a městečka Domus Novas a je často vzýván při nemoci. Bože, ty svedl svého pokorného služebníka Ignáce ulicemi tohoto světa, aby v tichu a prostotě sloužil chudým, těšil nemocné a svým životem kázal hlasitěji než slovy. Dej nám, prosíme, srdce podobné jeho srdci. Srdce, které umí rozeznat krev chudých od štědrosti bohatých a které se nikdy neodvrátí od těch, jimž svět ubližuje. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

jim nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já tuhle čet, že píchneli člověka včela do ruky, že jí má namazat čpavkem. Taková volovina. Než najdu čpavek, tak mě ta včela před dávnou ulítne, ne?
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: i v daných dám.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval, když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
1: Jsou 4 odpoledne.
0: Posloucháte Stanici Hvězda.

Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem hraních vlaků.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O víkendu jsme byli svědky mnoha zmatků a taškařic. Jedno z absurdních divadel se však v den oslavy dne vítězství konalo v jihočeském Písku, konkrétně na radnici, kde, a samozřejmě velmi správně, vyvěsili jak americkou, tak sovětskou vlajku. Ta rudá, která vděčí Rudé armádě, že nás osvobodila od hrůz a útlaku Němců, však tam dlouho nevydržela. Policie ji totiž nařídila sundat s odvoláním se na onen absurdní a pomatený zákon, který do českého právního řádu ještě na poslední chvíli před svým pádem stačila protlačit fialová mafie předchozí vlády kolaborantů, zrádců národa a kokainových, no řekněme, drogově závislých politiků ze Spolu a Rakušanových starostů. A právě proto se písecká policie řídila zákonem platným od 1. ledna o zákazu komunistických symbolů, který Babišova vláda stále nezrušila. Starosta Michal Čapek, zvolený za ANO, to označil za absurdní, ale protože je ze spolku ANO i ne, tak po těchto siláckých řečech podlehl nátlaku orgánů a sovětskou vlajku z radnice sundali. Jindřich Reichl, zvolený za SPD, už se vyjádřil, že se zasadí o co nejzazší zrušení fialového zákona o symbolech komunismu, který tyto bláznivé perzekuce a omezování umožňuje. Kruh se tím uzavírá, protože banderovský trojzubec, který donedávna zdobil vládní budovy a nacistické trámové kříže pancíře na ukrajinských tancích, jaksi nevadí. Nevěříte? Více nám o tom píše Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info. Hra!

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou mi bylo souzeno cestovati v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplnění nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: sobě, Ocáhlová, Karásek i Vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel. S námi kafe pije, ať je zdrav a dlouho žije a píše nám prémie.
1: Stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou, jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, a to, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě, složitě.

ztratíš holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením. Složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě.

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Tak na stanici Hvězda stále posloucháte odpolední vysílání, za chvíli jsou tady 50ky po páté, no a připomínám, že v 18 hodin tradičně jako každý den se s vámi setká Petr Hájek, šéfredaktor Protiproudu, při pravidelné poradě nepodvolených Tea Party. Vše podstatné najdete na stránkách protiproud.cz. No a my pokračujeme a hrajeme si dál Greenhorni právě teď v pohodě a radosti na stanici Hvězda.
1: Já

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V první polovině 19. století se Spojené státy proměnily v zemi, která začala sama sebe vnímat téměř jako biblický národ. Na východním pobřeží rostla města, továrny chrlily zbraně a tuny železa, obchodníci bohatli, noviny oslavovali velikost Ameriky a politici stále hlasitěji opakovali jediné slovo – expanze. Na jihu mezitím sílila moc plantážníků, obchodníků s bavlnou a spekulantů s půdou. Každé posunutí hranic znamenalo nové farmy, doly, železnice a banky. Americká republika začala připomínat dravce, šlo v skutku o pravou expanzivní politiku. Přímo v cestě jim však stálo Mexiko. I po získání nezávislosti na Španělsku šlo o prostor s bohatou katolickou tradicí, se starými městy, misiemi, indiánskými komunitami a hispánskou kulturou. Oproti protestantismu ovládajícího Sever Ameriky a další anglosaské země šlo o velmi odlišný přístup ke společnosti. Nevyhnutelné se bohužel stalo brzy realitou a tak se mezi nimi rozhořela takzvaná mexicko-americká válka. Ta neproměnila jen mapu Severní Ameriky, ale otevřela cestu světu bez morálních hranic. Zajímavý článek nám o tom píše Ivan Poledník. Najdete ho pod nadpisem Když říše dolaru začala požírat a ničit.
0: Na stránkách Akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: Ztráty a nálezy.info

Já vím, že den jak dým mizí mi vdál, kam dám dnes hlavu svou a proč bych se

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Pozoruhodný týden, zvláště jeho závěr. Svou skladebností v miniatuře skvěle demonstroval a ilustroval v podstatě vše, co aktuálně tvoří naši realitu. V tom zhuštění také naznačil možnosti, jak se utkat s latentním nebezpečím, jež nám jako státu a jeho národům hrozí. A pro lepší pochopení nakonec méně chápavým přidal i ukázku mezí skázonosného triumfalismu. Protože dokud není hotovo vše, není hotovo nic. Podivuhodná představení o prodlouženém výkonu začala jak jinak drzým hysterickým vystoupením hradní klika, ústy své mluvící hlavy. Dějství pokračovalo názornou lekcí odpracovaného politického zázraku z Britských ostrovů a v finále obstaral neuvěřitelný fotbalový zápas, který dle pravidel klasické výstavby dramatu přešel z peripetie do šokující katastrofy. Katarze právě probíhá. Protože právě na konec týdne připadlo rovněž výročí osvobození pro rusofobní mediální korporát v čele s ČT a ČRO pouze konec války, v malém se tak seběhlo vše. Třeba manipulace historií v duchu orwellovské teze, že kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost a kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. Nebo drzá obhajoba sudeťácké provokace německé, tedy bruselské, páté kolony, která si již přestává hrát na stínování demokratických pravidel a bere to stečí, dokud jí ještě zbývá trocha času. A konečně i poučení, že i když už se zdá všechno vyhráno, či naopak ztraceno, podle toho, k jakému táboru a na kterou stranu barikády kdo patří, může se stát, že v poslední chvíli zasáhne vyšší moc. A ta v jediné vteřině vše zvrátí do opaku. A ti, kdo vzkazu nerozumějí, jen konsternovaně zírají, jaké náhody si s nimi pohrávají. A jen nemnozí z nich alespoň zpětně zjišťují, že zázraky mají svou hlubokou logiku. Zkusme jim v tom pomoci. Jak již řečeno, rozparáděný Petr Pavel to zahájil. Je profesionál, tedy pokud jde o zradu či jakékoliv jiné amorální jednání. Dávno ví, že něco jako názor či mravní zásady jsou jen pro slabé a bídné. Přidat se na stranu proudu, který aktuálně vítězí a dominuje, totiž zaručuje benefity a ochranu od mocných. V dohledných dějinách nebylo slabocha, který by si to nemyslel. Právě tak v těch časech, za nimiž jsme se v posledních dnech pro poučení obraceli, kdy 3milionová německá pátá kolona, složená původně z imigrantů, kteří se do zemí koruny české přesunuli, když je jejich vlast, ještě se ani Německo nejmenovala, nemohla uživit, se stala prodlouženou paží kancléře Hitlera. Československo zevnitř oslabili, a vůdce to pak silou a vojenskou mocí dokončil. Za jejich jásotu a přispění zrádné Francie a Británie našich domnělých spojenců. Vypadalo to už na tisíciletou třetí říši a tak zdejší slaboši přehodili kabáty. Začali s německou protektorátní mocí kolaborovat, udávat své české spoluobčany. Za 30 stříbrných je posílali k mučení a před popravčí čety. Jenže tisíc let se zcvrklo na 6. Pátá kolona Němců putovala rozhodnutím vítězných velmocí do zničené říše, čest buď 250 000 těch, kteří zůstali, protože se za velkých rizik odmítli na zničení a okupaci Československé republiky podílet. A naši kolaboranti a zrádci opět, v mnoha případech úspěšně, přehodili kabáty a uniformy. S odstupem dalších 40 let je napodobili různí tihle Petrové, Pavlové. Tenhle konkrétní, hnán ambicemi, se chytil příležitosti zvlášť pevně. Aktuální pátá kolona německých zájmů, zjednodušeně Fialová mafie, potřebovala podajnou loutku na Hradě a dostala ji tam. Svou moc demonstrovala tím, že ačkoliv se do té doby vyznačovala dosti pozdním antikomunismem, když už to nic nestálo, najednou rozvědčická a komunistická minulost překabátěného na závadu nebyla. A on pochopil a dal se dle instrukcí do boje. A protože pátá kolona vládne většinou korporátních médií a jeho intelektuální obzor je, řekněme, lampasácky omezený, uvěřil, že už je dobře, že si může dovolit vlastně cokoliv. Nerespektovat ústavu při jmenování členů vlády a naopak, protože si najmenoval ústavní soud, je přesvědčen a patrně i domluven, že ho parodie na soudní moc podrží při dalším rabování ústavy na úkor vlády. A tak neobyčejně drze vyjel po premiérovi, že přišel o pár minut později, když mu předtím odmítl schůzku posunout. A nakonec triumfálně prohlásil, že pokud mu vláda nedovolí odejet udělat skandál na summitu NATO, obrátí se na svou kliku najmenovaných nevolených spoluspiklenců kde jinde než v Brně. Tam se totiž v domovské obci Petra Fialy a valné části jeho mafiánské bruselsko-ukrajinské vlády formuje k dalšímu úderu proti republice zdejší chapadlo sudeťácké páté kolony. Pozvali je k cirkusu při otevřeném revanšistickém vystoupení opět mocných, odsunutých Němců. A Pavel v další nové roli zrádce republiky stojí jako nejvyšší ústavní činitel svou podporou v jejich čele. Za dalších kolikátých už 30 stříbrných horuje pro prodej republiky německým spojeným státům evropským a je z toho celý rozparáděný, protože cítí, kde je moc. Moc, moc, moc, napsal bílou barvou jakýsi nekolaborující vlastenec na zeď podloubí u Václavského náměstí. Stalo se tak ve dnech, kdy aktuální moc v 69. roce docela brutálně potlačila připomínku prvního výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy. Kolaboranti se pak snažili ten nápis opakovaně zamazat vápnem, ale on nakonec vždycky znovu vylezl na světlo boží. Asi jako důkaz pravdivosti písně Karla Kryla. Však vápno nese škrábem, když myslí na duši. No a v britských komunálních volbách během téhož víkendu jednoznačně zvítězila reformní strana Velké Británie, jejího zakladatele Nigela Farage. Na hlavu porazila jak vládnoucí lejbristy, čili socialisty, tak opoziční konzervativní Torie, rovněž socialisty jen pod jinou značkou. Připomeňme, že Farage je skutečný otec Brexitu. O nutnosti odchodu Británie z EU mluvil už několik desetiletí. Moc a mocní se mu zpočátku smáli a ťukali si na čelo. Ale on to nevzdal. Zvolili ho do Evropského parlamentu, kterým pohrdal, ale využil ho jako vhodnou tribunu odporu. Tam jim přímo do očí opakoval, že nejde o parlament, ale potěmkinovské kulisy německé moci. Právě té, o níž v okamžiku Gorbačovova souhlasu se sjednocením Německa premiérka Thatcherová prohlásila, že tím skrze Brusel vzniká čtvrtá říše. Také je kvůli tomu britská pátá kolona německého Bruselu odstranila. Ale Farage se nevzdal a byl dostatečně přesvědčivý a charismatický, že se ho moc začala bát. Hrozilo, že ji převezme konzervativní a vlastenecké voliče a tak, aby ho umlčela, souhlasila s vypsáním referenda. Byla si jista, že prostřednictvím korporátních médií jeho výsledek zmanipuluje. Jak to dopadlo, víme. No a po posledních parlamentních volbách se dostal k moci socialista Keir Starmer a skrze válku západu proti Rusku na Ukrajině, kterou ostatně vládnoucí moc na ostrovech v osobě Borisa Johnsona rozpoutala, se začal opět přibližovat EU. Brexit se soustavnou politickou erozí drolil a Farage se vrátil. Umožnil vlastencům, aby se projevili, protože žádná z velkých stran je nereprezentovala. A za vydatné pomoci mediálního korporátu v čele s prolhanou veřejnoprávní BBC se zdálo, že už vlastně ani žádní nejsou, nebo jen bezvýznamná extremistická hrstka. Tak teď vyhráli komunální volby. A nejpozději za 2 roky, pokud padlý Starmer nevypíše předčasné volby, nejspíš Farage usedne do premiérského křesla. To byl zápas číslo 1 tohoto víkendu. Zápas číslo 2 se odehrál na fotbalovém trávníku v Praze. Již domněle vítězná Slavie potřebovala na svém stadionu porazit Spartu a tak se stát vítězem ligy bez ohledu na zbývající utkání a fakticky převzít nad českým fotbalem moc. V tom zápase se děly podivné věci. Nejprve vedla Sparta, pak během jediné minuty Slavia zázračně vyrovnala a hned dala i vedoucí gól. Potom ji ovšem vyloučili patologicky zákeřného hráče s chorým mozkem. A Sparta se hnala za vyrovnáním, jenže branka Slavie se příznivcům letenských zdála jako očarovaná temnou mocí. A když dokonce zbývaly 4 minuty, stalo se neuvěřitelné. Stovky fanoušků Slavie vtrhly na trávník, protože se již nemohli dočkat veřejného ponížení věčného soupeře. Inzultovali jeho hráče a zápas se nedohrál a skončí patrně prohrou Slavie a mnoha dalšími tresty. Možná se sešívaní vítězství v lize nedočkají a ještě těžce zaplatí. Prostě na poslední chvíli se všechno zvrtlo. Tolik peněz, tak silná sportovní lobby, tolik moci na dosah a najednou je jako zázrakem všechno pryč. Protože dokud není hotovo vše, není hotovo nic. A mocní se mohou v jediném okamžiku zhroutit z triumfalistické peripetie do katastrofy podle dávných zákonů dramatu. On ten svět funguje totiž nejspíš ještě trochu jinak. Například tak, že nejsilnější je ve skutečnosti nejslabší. Proč? Mnozí to tuší. Mnozí nad tím jen nechápavě vrtí hlavou. Zázraky se přece nedějí. Vždyť i život je jen náhoda. Co z toho učebnicového víkendu dokáže přečíst Andrej Babiš? Co jeho kámoš Macinka? A hlavně, co z toho odvodí autentičtí představitelé vlastenců Tomio Okamura, Jindřich Reichl, Zuzana Majerová a Libor Vondráček? Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena.
1: To stojí za úvahu.
0: Na stanici Hvězda.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po nocí

zvoní, na tisíc veršů básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický

0: padesátky o páté.
1: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to takhle luplo, takhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
2: A jak je vám teď?
1: Stydno.
2: Nevolno?
1: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
2: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
1: Jo, ousko, ale široko.
2: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
1: Ale na polo jenom.
2: Na polo?
1: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
2: A hlava se vám točí.
1: Jo, a hvězdíček má plný oči.
2: A jeden ani dobře neví, co?
1: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
2: Něco jako kdyby. Něco jako tento.
1: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Spíš jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka poní myš, jako když pěsi, našo si se věsí, to za

0: víš, jako když, přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připomínat herně.

0: já
1: řekne, že mě má rád.
0: Tak to bylo řečí, jeden dí peprečí, a pak se přesvědčí, že přes zbytečno.

že je jedna divu krásná zem. Tam, kde náš nebojácný Honza nakonec

babičko, vypravuj mi pohádky, že je jedna divu krásná zem. Tam, kde náš nebojácný Honza nakonec vždy zůstal vítězem.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

Když se zblízka podívám, vidím vrásek síť. Vidím kůži lety bledou, slyším slabě srdce bít.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek trilek.

0: jeden přehmat. Pardon.
1: Hlásí se vám stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Paříži se ptá jeden turista, jak se dostane k Eiffelovce. A ten mu říká, no tak půjdete tamhle, druhou ulicí doprava, kus rovně, no a pak už to uvidíte, no. Eiffelovka stojí hned vedle takový boudy s párkama.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

a jsou všichni směšní. Do kina i do parku mě zvou, jenže já už dávno nejsem dnešní, zaspívám jim vždycky jen

0: posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Kluci, vemte mě sebou, já vám budu zpívat. Šel králíček po silnici, selka na něj volala, aby jí šel okusovat kapustičku, tralala.
2: Máme s sebou tranzistorák maličkej, nepotřebujeme tě.
1: Maličkej tranzistorák? Ukažte.
2: Ty jsi maličkej králíčku, ňupek.
1: Malinkej. To takhle nevyrostu vůbec.
3: Každý králíček vyroste, když ho zrovna nepotká neštěstí.
1: Kdyby byl táta doma, určitě by mě pustil.
3: Ale tatínek je v práci, ňufíčku, a maminka šla k holiči. Pojď. Naučím tě háčkovat, ňufíčku.
1: Neříkej mi ňufíčku, když se přece jmenuju ňuf.
3: To se takhle vezme háček. Kousek bavlnky a očko k očku. Za chvíli bude dečka.
1: Já bych se radši šel učit kličkovat, než háčkovat. Bude se mi to jednou hodit. Kam myslíš, že šli kluci?
3: No kam by šli? Na čerstvou trávu přece.
1: Vidíš, a co já?

0: Kruci!
1: Sakramenský králíci, okousali nám všechnu kapustu, ale já si na ně počkám, jakože se Stýblo jmenuju, já jim dám.

0: La, la, la, la.
1: Ňufičku, musím taky pryč. Máme školení doupatních důvěrníků a důvěrnic. Málem jsem na to zapomněla. A maminka ještě není doma. Asi bylo u holiče hodně králičích maminek.
2: Jen se neboj, babičko, já už se o sebe postarám.
1: Jen aby. Nehraj si se sýrkama. A ten nůž nech na pokoji.
3: Pojď dát babičce puzinku. Babička brzy přijde, ňufičku.
2: To je pořád ňufičku, ňufičku.
1: Já vím, ty už jsi velikej.
2: Ňuf.
1: Tak pa.
2: Ňuf, ňuf. To již, když velikej, tak velikej. Kam ti kluci jenom chodí? Šel králíček po silnici, hledá bratry králíky, našel pole kapustičky, že je veliký. Toto chutná na mou duši, zrovna čerstvá kapusta, kousek vedle mladá kedlubinička dorůstá.
4: Zrome zase králík, no počkej.
2: Ňuf, ňuf, ňuf, pojď si taky chroupnout, pane, ňuf.
4: A čeho, prosím tě?
2: No přece kedlubničky. Ňuf, ňuf, ňuf.
4: No, to bych se asi najet. Ty se, králíčku, tak špásovně směješ. Ňuf, ňuf, ňuf.
2: Ňuf, ňuf, ňuf.
4: Ňuf, ňuf.
2: Podívej, jak lístečky chroupou. Ochutnej.
4: Jo, to víš, já budu jíst lístečky od kedluben jako králík. Počkám si na kedlubny.
2: Tak si pojď vzít.
4: Ale kedlubny musí dorůst. Teď jsou ještě maličké, jako hrášek.
2: Ňuf, ňuf, ňuf.
4: Jako hrášeček. Hrome, králíku, dyk ty mi ježíš zahradu, no počkej, kde mám tu pošku?
2: Jako hrášek, ale sladké.
4: Kdybys ty aspoň neměl tak legrační pusinku a nedělal na mě to svoje ňuf, ňuf, ňuf, ať mířím, jak si muška mi skáče před očima.
2: Tak pá, pane, zítra přijdu zas. Dobře, zalejvej.
4: No to už je přes příliš. Růžo, Růžo, drž mě, nebo já si snad něco udělám.
2: Sláva na zdar výletu, polní pich je prima, listí chrupe a mě lupe přímo za ušima. Ahoj, táto.
5: Nazdárek. Tak, kde pak jsme byli, ňufe?
2: Ale trochu na zeleným.
5: Musel si utíkat?
2: Ani ne. Stál tam pan Stýblo, koukal na mě, pak řekl: Hrome, zase králík. Trochu jsme si popovídali.
5: No jo.
2: On s puškou na mě pif, paf, puf. A já zase ňuf, ňuf, ňuf. Ty.
5: Mordiánsky, já si tady s tebou zpívám. A ono mohlo být po tobě, ňufé.
2: Nemohlo.
5: Mohlo, nemehlo?
2: Tak vidíš, že nemehlo. Totiž nemohlo.
5: Mohlo, já to musím vědět.
2: Tatínku, puška je k ničemu, když s ní pan Stýblo nemohl pořádně mířit. A já na něj ňuf, ňuf, ňuf.
5: To už si myslím říkal.
2: No a on se smál a hlaveň lítala sem a tam a broky úplně jiná.
5: Tak to se ti povedlo. A jsme doma.
2: Maminka u holiče, bráchové s tranzistorákem v lese. A kde je babička? Jo, babička je na schůzi.
5: Kamže šli bráchové?
2: No, vždycky k večeru chodí s tranzistorákem do lesa.
5: Aha.
2: Pan Hajný, když slyší muziku, říká si, zase si přišli lidi odpočinout do lesa.
5: Aha.
2: A ani ho nenapadne vzít si pušku a jít střílet králíky.
5: Ňufe, vidím, že už jsi pomalu dospělý mužsky. Vedeš moudré řeči.
1: Je zle. Kresu táhnou myslivci s puškama. Předseda rozpustil schůzi a všechno má zalézt do doupat.
5: Ajajajajajajaj. A kluci zas nic nebudou vědět, protože jim řve tranzistorák u ucha.
2: Já pro ně skočím.
5: Ale běda. Běda, jestli tě dostanou lidi, to bych tě nic, protože to by tě lidi snědli a tvou kůži by prodali za 5 korun do sběrných surovin.
2: No, jen se neboj, nic se neboj, a když bude nejhůř, tak začnu háčkovat, totiž klíčkovat samozřejmě.
6: Prý jsem ještě malý králík, nikdo si mě neváží, ale teď mám příležitost a já jim to ukáži.
5: Jste všichni?
7: Ano, táto, do jednoho!
5: Našel vás, ňuf!
0: Ano, táto, do jednoho.
7: Byl prima.
8: Přiběh kousek před myslivcema, řekl, kluci domů, je zle, já je zatím zabavím.
5: A kde je teď?
4: Kdo?
5: Mluv se mnou slušně, nebo...
4: No jo.
5: Tak, kde je ňuf?
4: Říkám ti, že nevím.
9: Vy jste ho tam nechali, že se nestydíte.
10: Ňuf.
1: Sláva. Udělala jsem dobré rývanečky, už jsem měla strach, kdo to všechno sní.
5: Ještě nepapat. Jak to teda bylo?
6: Normálka. Oni na mě pif, paf, puf. A já zase ňuf. Jak se smáli, nemířili a vystřelili panu Hajnýmu okno.
1: Juj, ňufíčku, teď se honem na papínkej a půjdeš spinkat.
5: Nepůjde. Ňuf je už veliký, bude spát až s muskejma.
4: Ňuf.
5: Tak a od zítřka na ně bude dávat pozor.
4: No nazdar.
5: Ticho buď, nebýt ňufa. Kde byste už byli? Ale ňufe, s tím tvým ňuf.
4: Ňuf!
5: Bys to pokaždé vyhrát nemusel. To si pamatuj.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

ranní svítání. Mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulici.

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád hrady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá

0: si zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát.
1: V bezpečí stanice Hvězda.
2: Grand Prix. 2 slova, která v sobě skrývají něco opojného, krvavého, věčného. 2 slova, která stělesňují touhu většiny zbavit se svých omezených možností. Všichni se přece neustále poměřujeme s ostatními a tím si dokazujeme, že jedeme svou velkou cenu. Ve skutečnosti je však na světě jenom menšina lidí, kteří jsou schopni a ochotni opravdovou Grand Prix jet. Ti ostatní stojí kolem dráhy a čekají.

vejdi dál tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

mladý, starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Jo. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj!

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O víkendu jsme byli svědky mnoha zmatků a taškařic. Jedno z absurdních divadel se však v den oslavy dne vítězství konalo v jihočeském Písku, konkrétně na radnici, kde, a samozřejmě velmi správně, vyvěsili jak americkou, tak sovětskou vlajku. Ta rudá, která vděčí Rudé armádě, že nás osvobodila od hrůz a útlaku Němců, však tam dlouho nevydržela. Policie ji totiž nařídila sundat s odvoláním se na onen absurdní a pomatený zákon, který do českého právního řádu ještě na poslední chvíli před svým pádem stačila protlačit fialová mafie předchozí vlády kolaborantů, zrádců národa a kokainových, no řekněme, drogově závislých politiků ze Spolu a Rakušanových starostů. A právě proto se písecká policie řídila zákonem platným od 1. ledna o zákazu komunistických symbolů, který Babišova vláda stále nezrušila. Starosta Michal Čapek, zvolený za ANO, to označil za absurdní, ale protože je ze spolku ANO i ne, tak po těchto siláckých řečech podlehl nátlaku orgánů a sovětskou vlajku z radnice sundali. Jindřich Reichl, zvolený za SPD, už se vyjádřil, že se zasadí o co nejzazší zrušení fialového zákona o symbolech komunismu, který tyto bláznivé perzekuce a omezování umožňuje. Kruh se tím uzavírá, protože banderovský trojzubec, který donedávna zdobil vládní budovy a nacistické trámové kříže pancíře na ukrajinských tancích, jaksi nevadí. Nevěříte? Více nám o tom píše Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

karmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v srdci

0: Na stanici Hvězda je právě před 8 hodinou, teda před 9 hodinou večerní, je pondělí. Doufám, že se vám líbila i porada tvrdého jádra nepodvolených. No a za chvilku četba na pokračování. Ještě jednu písničku si dáme od Jarka Nohavice, no a potom půjdeme na to. Myslím, že se všichni máme opravdu na co těšit.
1: Je 9. Večer se mění v noc.
2: Posloucháte Hvězdu.
3: Tady Hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

Sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat, byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátka dveří na nás hleděli, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Přel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Hlasatelé dobra a rozsévači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů.

0: revoluce, světodějní tvůrci revoluce. Já vás znám příjmením jménem, stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy, stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my spořádaně stavíme se do řad.
1: Krásný večer vám přejeme za stanice Hvězda. Na čase je teď podívat se na slavné dílo France Werfela, mimochodem pražského rodáka z ulice, kde sídlí i redakce Proti proudu. Poutavně v něm vypráví příběh o životě svaté Bernadety, chudobného a prostého děvčátka z postpirenejských Lourdes. Jmenuje se Píseň o Bernadetě a my vám ji na stanici Hvězda přinášíme ve stále aktuálním a mistrovském překladu Jitky Fučíkové. Po 3 týdny se tedy budeme během Mariánských dnů setkávat každý večer po 9:00 večer s touto nádhernou knihou France Werfela. Začínáme dnes první kapitolou, no a nyní už předáváme k četbě slovo Kateřině Rýznarové.
2: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

Franz Werfel, Píseň o Bernadetě. Část první. V posledních dnech června roku 1940, po zhroucení Francie, jsme se na útěku z tehdejšího bydliště na jihu země octli v Lourdech. Doufali jsme, žena i já, že ještě zavčas přes španělské hranice unikneme do Portugalska. Protože nám však všichni konzulové jednomyslně odepřeli potřebná víza, nezbylo, než abychom tu noc, kdy německá vojska obsadila pohraniční město Andé, uprchli za velikých obtíží do vnitrozemí Francie. Pyrenejské departmenty se proměnily ve fantastické tábořiště chaosu. Miliony lidí tohoto zvláštního stěhování národů bloudili po silnicích a ucpávali města a vesnice. Francouzi, Belgičané, Holanďané, Poláci, Češi, Rakušané, vystěhovalí Němci a mezi nimi vojáci poražených armád. Jenom s námahou bylo možno utišit hlad, ale noclehy se vůbec nesehnaly. Kdo ukořistil nějakou čalouněnou židli k přečkání noci, tomu se závidělo. V nekonečných řadách nehybně stála auta uprchlíků, naložená nábytkem, žíněnkami, postelemi, protože už nebyly pohonné látky. V Po jsme se od rodiny tamnějších usedlíků dověděli, že Lurdy jsou jediné místo, kde by se při troše štěstí snad ještě našel nocleh. A protože to proslulé místo bylo vzdáleno pouhých 30 kilometrů, radili nám, abychom to zkusili a zaklepali na jeho brány. Té rady jsme uposlechli a nalezli konečně útulek. Takto mě prozřetelnost přivedla do Lourdes. O jejich zázračné historii jsem až dosud měl znalosti jen zcela povrchní. Několik neděl jsme se skrývali v tom pyrenejském městečku. Byl to čas plný strachu, ale byl to zároveň čas pro mne velice významný, neboť jsem poznal zázračnou historii děvčátka Bernadety Subirusové a zázračné skutky lurdských uzdravení. Jednoho dne jsem ve své veliké tísni složil slib. Vyváznu-li z tohoto zoufalého postavení a bude-li mi dopřáno do síci spásného pobřeží Ameriky, přislíbil jsem, pak především před jakoukoliv jinou prací zapějí píseň o Bernadetě, pokud na to mé schopnosti stačí. Tato kniha je splněním slibu. Epický zpěv se může v naší době odít jen do formy románu. Píseň o Bernadetě je román, ale nikoli fikce. Nedůvěřivý čtenář se tváří v tvář událostem zde předváděným zeptá jistě větším právem než u jiných dějinných eposů. Co je pravda? Co je vymyšleno? Odpovídám. Všechny pamětihodné události, jež jsou obsahem této knihy, udály se ve skutečnosti. A protože od jejich počátku neuplynulo více než 80 let, odehrávají se v nejjasnějším světle historie a jejich pravdivost je utužena přáteli, nepřáteli a chladnými pozorovateli ve věrných svědectvích. Mé vypravování na této pravdě nic nemění. Práva básnické svobody jsem použil jen tam, kde umělecké dílo vyžadovalo určitého chronologického zhuštění a kde šlo o to vykřesat z látky jiskru života. Odvážil jsem se zaspívat píseň o Bernadetě, třeba že nejsem katolík, nýbrž žid. Odvahu k tomuto činu mi dal slib mnohem starší a neuvědomělejší. Již v dobách, kdy jsem psával první verše, jsem sám sobě přísahal, že svou prací budu vždy a všude oslavovat božské tajemství a lidskou svatost. Nedbaje doby, která se s posměchem, zlobou a lhostejností odvrací od těchto posledních hodnot našeho života. Los Angeles, v máji 1941, Franz Werfel.

0: František Subirů vstává za tmy. Je přesně 6. Své stříbrné hodinky, svatební dar moudré švagrové Bernardy Kasterotové, už dávno nemá. Potvrzení vystavené na ně a na několik jiných chudých pokladů městskou zastavárnou propadlo už loni na podzim. Subiru ví, že je právě 6, ačkoliv zvony farního kostela u svatého Petra ještě nezvonily na raní. Chudí lidé mají čas v nervech. Vědí i bez ciferníku a zvonu, kolik uhodilo. Chudí lidé se vždycky bojí, že přijdou pozdě. Subiru nahmátne dřeváky, ale podrží je v ruce, aby nelomozil. Bosí stojí na ledové kamenné podlaze a naslouchá mnohotvárnému oddechování spící rodiny, té podivné hudbě, která mu skličuje srdce. 6 osob je v místnosti. On a Luisa si buď jak buď ponechali dobrou svatební postel, toho svědka nadějného začátku. Ale obě nedospělé dcery, Bernadetta a Marie, musí spát na velmi tvrdém loži. Nejmladší dva, Jana Marii a Justina, uložila matka na slamník, který se každé ráno odklízí. František Subiru, jenž se stále ještě nehýbá z místa, pohlédne na studený sporák. Nejsou to vlastně pravá kamna, nýbrž hrubé ohniště, které majitel tohoto nádherného bytu, kameník André Sažů, zimprovizoval pro své nájemníky. Pod popelem doutná a praská ještě pár čerstvých větví, příliš vlhkých, než aby schořely. Chvílemi vyšlehne bledá zář, ale nemá dost energie rozdmíchat zbylý oheň. František pohlédne k oknům, za nimiž pomalu šedne jitro. A hluboký pocit rozladěnosti se v něm promění v zlobné rozhořčení. Na rty se mu dere kletba. Subiru je zvláštní člověk. Víc než bídná jizba ho popouzejí obě zamřížovaná okna. Jedno větší, druhé menší. Ty dvě podle šilhající oči, hledící na úzký, špinavý dvůr vězení, kde páchne smetiště celé čtvrti. Subiru nebyl konec konců žádný vandrák, žádný hadrář, nýbrž svobodný a jak se patří mlynář, majitel mlýna, svým způsobem tak něco jako Moncier de Lafitte, vlastník velké pily. Mlýn Boli pod pevností široko daleko něco znamenal. Ani mlýn Escobé v Arzizakl Angl nebyl špatný. Starý Bando mu sice nedělal zrovna čest, ale byl to přece jen mlýn. Může snad on, zdatný mlynář Subiru, za to, že potok Lapaka pohánějící kola je už léta vyschlý, že ceny obilí stoupají, že vzrůstá nezaměstnanost? Za to může pán Bůh, císař, prefekt nebo čert ví kdo. A ne on, František Subiru, řádný člověk, i když si občas v hospodě rád vypije skleničku a zahraje karty. Ale co naplat? Ať za to Subiru může nebo nemůže, teď se bydlí v kašotu, čili v žaláři. Žalář v Rue du Petit Fossé není vůbec obytný dům, nýbrž bývalá městská věznice. Zdi se potí vlhkem. Ve škvírách sedí houba. Všechno dřevo se bortí, chléb rychle plesnivý. V létě je to k udušení, v zimě mrznou. Proto starosta Lakadé před lety nařídil žalář zrušit a tuláky a zločince zavírat do budovy Bauské brány, a to výslovně pro špatné zdravotní poměry. Pro rodinu Subirusovu jsou zdravotní poměry v bývalém vězení dobré až dost. Je to znát, myslí si bývalý mlynář. Bernadetta zase celou noc prochrčela a prosípala. Subirusovi je sebe samého tak strašně líto, že je pevně rozhodnut vlézt zpátky do postele a spát dál. K té zbabělé kapitulaci nedojde, protože mezitím vstala matka Subirusová. Je to žena 35 až 36 letá, ale vypadá na 50. Hned se dá do zatápění, k třísí z popela jiskry, klade na vrch kouřící slámu, třísky a několik suchých větví a nakonec zavěsí nad čerstvý oheň měděný kotlík s vodou. Subiru velkoryse pozoruje mlčenlivou činnost své ženy. Ani on nic neříká. Zase začíná jeden den se svými břemeny a zklamáními. Den jako včera a jako zítra. Teď plechově zvoní zvony farního kostela. Dnu neujdeš. František Subiru touží jen po jednom. Povzbudit vyprahlý žaludek sklenkou pálenky. Ale láhev byliného čerta chová matka Subirusová pod zámkem. Subiru nedokáže vyslovit své vášnivé přání, neboť bylinný likér čert je bodem sváru mezi manželi. Ještě chvilku váhá, potom vklouzne do dřeváků. Tak já jdu, Luizo, zabručí přitlumeně. Máš v plánu něco určitého, Subirusi? Ptá se žena.
1: Nabízeli mi lecos.
0: Prohodí muž nejasně. Je to dennodenně stejný rozhovor. Důstojnost nedovolí Subirusovi přiznat sobě a ženě plnou žalostnou pravdu. Žena s výrazem naděje pokročí od ohniště. U lafita snad? Na pile?
1: Lafit, posmívá se František. Kdo pak myslí na lafita? Ale promluvím s Mezongrosem a s Kaznávem pošmistrem, víš?
0: Mezongro, Kaznáv. Žena zklamaně opakuje ta jména a hledí si dál práce. Subiru si nasadí baskickou čapku. Jeho pohyby jsou pomalé a nejisté. Náhle se žena obrátí. Subirusi, přemýšlela jsem o tom. Měli bychom dát Bernadetu pryč.
1: Co to znamená dát pryč?
0: Subiru právě odstrčil těžkou závoru na dveřích. Jsou to dveře věznice. Kdykoliv je Subiru otvírá, vzpomene na nejhorší dobu svého života. Na loňské 4 týdny, které musel nevinný strávit ve vyšetřovací vazbě. Ruka mu klesne. Zaslechne, jak žena šeptá.
2: Myslela jsem k tetě Bernardě. A nebo ještě lépe do Bartres na venkov. Lagosová by si ji jistě zase vzala. Měla by tam venku dobrý vzduch, kozí mléko a bílý chleba s medem. Je přece tak ráda na vesnici a ta troška práce by jí neuškodila.
0: František Subiru cítí, jak se v něm znovu probouzí hořkost. Ačkoliv uznává Luiziny dobré důvody, protestuje. Potrpí si na velká slova a na velká gesta. Část Subirusovy rodiny prý pochází ze Španěl.
1: Jsem tedy opravdu žebrák, zaskřípe zuby. Mé děti hladovějí, k cizím lidem je musím.
2: Měl bys mít rozum, Subirusi.
0: Skočí mu žena do řeči, protože mluvil příliš hlasitě. Hledí na něho, jak stojí se sklopenou hlavou, zoufalý, důstojný, bez vůle. Vyjme ze skříně láhev a nalije mu skleničku.
1: To není špatný nápad,
0: řekne muž přihlouple a hodí kořálku do sebe. Všechno v něm křičí po další skleničce, ale ovládne se a jde. V posteli, kde spí obě sestry, leží starší Bernadeta a tiché, tmavé oči má široce rozevřené.

0: Rue de Petite Fosse, ulička malých příkopů, je jedna z úzkých ulic, jež obklopují hradní skálu Lourdes. Stoupá klikatě do kopce, dřív než vyústí na městské náměstí Markadal. Rozednilo se. Přesto je vidět jen na pár kroků. Nebe visí nízko. Clona utkaná z deště a hrubých sněhových vloček šlehá Subirusovi do obličeje. Svět je prázdný a tupý. Jenom polnice dragounské švadrony na zámku a v kasárnách přerušují prázdnotu svými ranními budíčky. Ačkoliv tady v údolí řeky se sníh nedrží, proniká ledový chlad podivnými porivy až do kostí. Je to dech Pyreneí, číhajících tam za mraky. Řezavé poselství zhluklých křišťálových temen od Pigdy Midi až k strašlivému démonu Vignmál mezi Francií a Španělskem. Subirusově ruce jsou červené a skřehlé, neholené tváře mokré, oči ho pálí. Přesto dlouhou dobu nerozhodně postává před Maisongrossovým pekařským krámem, než vejde. Ví, že je to marné. Loni v masopustě ho Maisongros tu a tam zaměstnal při roznášce. V masopustě pořádají bratrstva a cechy své slavnosti. Pořádá se například veliký ples krejčích a švadlen, kteří uctívají svatou Lucii. Ples se koná v hotelu na poště a firma Maisongros tam dodává pečivo od chlebů až pojemné krémové dorty a koblihy. Při té příležitosti si loni Subiru vydělal značnou částku, rovných 100 sů, a ještě přinesl dětem domů kornout cukrovinek. Subiru si dodá odvahy. Vejde do krámu. Obestře omámí ho mateřská vůně teplého chleba. Je mu až do pláče. Uprostřed místnosti stojí tlustý pekař v bílé zástěře kolem mohutného břicha a komanduje dva tovaryše, kteří celý spocení vytahují z pece černé plechy s čerstvými chleby.
1: Mohl bych vám snad dnes být něčím nápomocen, pane Maisongrossi?
0: Zeptá se jen tak mimochodem Subiru. Jeho ruka přitom hmátne do jednoho z otevřených pytlů a propouští rozkošnicky pšeničnou mouku mezi zkušenými mlynářskými prsty. Tlusťo ho neuzná za hodna pohledu. Má přiškrcený hlas.
1: Co je dnes?
0: Zavrčí.
2: Čtvrtek, vašnosti.
1: A kolik dnů máme ještě do popeleční středy?
0: Pátrá Maisongros dál jako prohnaný učitel.
1: Ještě 6, pane.
0: Váhá mlynář.
1: Tak vidíte!
0: Triumfuje tlouštík, jako by vyhrál nějakou sázku.
1: Ještě 6 dní a tenhle celý šivý karneval skončí. A spolky už bez tak neobjednávají u mne, nýbrž u Ruziho. Staré dobré časy jsou pryč, chodí se k cukráři, ne k pekaři. A když je to s kšeftem takové v masopustě, můžete si vypočítat, co přinese půst. Ještě dnes vyhodím jednoho z těch darebů.
0: František Subiru uvažuje, má-li pekaře rovnou poprosit o bochník chleba. Dlouho se snaží vypravit ze sebe slovo. Nenachází odvahu.
1: Ani k žebrotě se nehodím.
0: Bleskne mu hlavou. Pošoupne si čepici jako nespokojený zákazník a opustí krám. Chce-li se dostat k poště, musí přejít náměstí. Sám Kaznáv stojí už osobně na prostraném dvoře mezi povozy a kočáry. Jako bývalý seržant od zásobovací služby v Po je zvyklý vstávat časně. Už je to dávno, co sloužil, to ještě panoval tlustý měšťácký král. Kaznáv neslyší nerad, když ho někdo dodatečně povýší a oslovuje jako důstojníka. Každou denní dobu nosí vysoké vyleštěné boty a jezdecký bičík, kterým po vojensku zpracovává kůži holínek. V naběhlé fialové tváři má šroubovitě nakroucené kníry podle vzoru císaře, pečlivě nabarvené na černo. Podle těch knírů je Kaznáv přesvědčený bonapartista, čímž rozumí politické smýšlení. Subiru sloužil za mlada asi 14 dní u vojska. Déle si ho tam nenechali. Naznačí tedy, pokud to umí, vojenské držení a předstoupí před Kaznáva.
1: Dobré jitro, pane pošmistře, měl byste pro mne nějakou menší práci?
0: Kaznáv nafoukne tváře a s nelibostí si odfrkne.
1: Ach, ty jsi to zase, Subirusi! Co pak se nikdy sám se sebou nevyrovnáš? Člověk musí umět vyhovět požadavkům. Zadarmo nikdo z nás nic nedostane.
0: Bůh to se mnou nemyslí dobře, pane. Už léta nemám štěstí.
1: Naše štěstí pochází možná od Boha. Neštěstím jsme si vini sami, kamaráde.
0: Jezdecký bičík hvízdavě dotvrzuje tuto zásadu. Subiru sklopí oči.
1: Mé děti za své neštěstí jistě nemohou.
0: Pošmistr něco hlasitě přikazuje čeledínovi. Subiru se znovu vzchopí.
1: Snad by se přece něco našlo, pane kapitáne.
0: Kaznáv je v tu ránu blahovolnější.
1: Starému vojákovi vždycky rád pomohu, ale dnes opravdu nic nemám.
0: Je zřetelně vidět, jak mlynářovo tělo těžkne. Pomalu se obrací k odchodu. V tom ho Kaznáv zavolá zpátky.
1: Počkej, kamaráde, 20 sů by si konec konců mohl vydělat. Matka představená z nemocnice chce, abychom odvezli všelijaký neřád a spálili jej za městem. Obvazy, cupaninu po operacích, prádlo na kažlivých pacientů a podobné krámy. Jestli chceš, zapřáhni hnědku do malého žebřiňáku. 20 sů.
2: Nemohlo by to být 30, pane kapitáne?
0: Na to již Kaznáv neodpoví. Subiru jde splnit rozkaz. Zapřáhne do malého žebřiňáku vetchou hnědku, nejhorší herku z pošty. Povoz kodrcá k nemocnici, kterou spravují neverské klášterní sestry svaté Gildardy, ty, co také vyučují ve škole. Vrátný v nemocnici už má přichystané 3 bedny neřádu. Těžké nejsou, ale páchnou jako mor celou bídou tělesnosti. Muži je naloží na vůz.
1: Dej pozor, Subirusi.
0: Varuje vrátný lékařský odborník.
1: Je v nich satan infekce. Vyves je hodně daleko, až do Masabiel. Tam je spal a popel hoď do vody.
0: Déšť a metalice ustaly. Vůz drnčí po špatném dláždění. Nemocnice neverských sester leží u severního konce města, tam, kde se křižují státní silnice Spo a Tarbe. Subiru musí za ustavičného brzdění sjet s fůrou příkrou Rýbás, chceli opustit Lurdy západní Bauskou branou. Když přejede starý římský most Ponvie, jeho strnulá ruka konečně povolí. Lhostejně nechá hnědku klusat vozovou cestou podél řeky. Gava se v tom místě prudce stáčí. Prastará horská bystřina tu hučí tisícerými nakvašenými hlasy, jako by ji ten skoro pravouhlý obrat dopaloval a vyčerpával její síly. Obrovské granitové balvany se všude staví do cesty zlostnému běhu vod. Subiru jejímu hukotu nenaslouchá.
1: Poštmistr neřekl ne. Určitě mi tady těch 30 sů dá. Koupím 4 bochníky chleba, 8 sů, ale ne u Mezongrose. Na mou duši u Mezongrose ne.
2: Koupím 0,5 libry ovčího síra. Je výživný. To bude dohromady s chlebem dělat 14 sů. K tomu 2 litry vína, 24 sů. Pár kostek cukru, aby děti měly něco sladkého a posilujícího do vína. Ale ne.
1: Nejmoudřejší bude, když dám hned všech 30 sů Luize. Ať je rozdělí. Nemusím nic rozpočítávat. Pro sebe si nenechám ani vindru. To svatosvatě slibuji.
0: Navzdory vyhlídce na těch 30 sů, nečekaný dar z nebe, cítí Subiru v srdci čím dál větší tíhu a prázdnotu. Svůj hlad pociťuje jako nevolnost, kterou ohavně stupňuje zápach z bědného nákladu na voze. Cesta vede okolo usedlosti pana de Lafitte, pohádkového lurdského boháče, který kdysi, než ho čarovné štěstí vyneslo do závratné výše, taky začínal jako prostý mlynář, nejinak než Subirů. Rozsáhlý pozemek leží na takzvaném ostrově Šale, utvořeném ramenem řeky Gavy a tepnou potoka Savy, který se pár kroků za Masabielskou skálou vlévá do řeky. Usedlost se skládá z panského sídla ve slohu Jindřicha IV. S četnými věžičkami a výklenky, z parku širokých ploch luk a impozantní pily. V Lurdech této mlýnské pile uctivě říkají továrna. Je postavena rozlehle. Nádherná přehrada shromažďuje síly útlého mlýnského potoka k netušeným výkonům. Kromě pily leží na tomto potoku ještě malý, starý mlýn. Subirů jej teď z kozlíku vidí. Náleží Antonínu Nikolovi a jeho matce. Subirů závidí Nikolovi 100x víc než panu de Lafitte s jeho zámkem, továrnou a ekvipážemi. Příliš velké věci nevzbuzují závist, ale s Nikolem se Subirů může měřit. Je on snad horší než Nikolo? Je pravděpodobně lepší než Nikolo. Starší a zkušenější je určitě. Nevyzpytatelná nebesa to prostě zařídila tak, že ti lepší jsou na suchu, kdežto horší mi dopřáno z prahu mlýna Savy klidně přihlížet, jak se lopatky mlýnských kol točí a točí. Subirů švihne koně po vyhublém zadku, až herka poskočí a dá se do klusu. Cesta se ztrácí v rezavé trávě vřesoviště. Krásné stříbrné topoly páně Lafitovi jsou daleko za ním. Ostrov Šale je čím dál pustší a pustší. Jenom zimostrás tam roste a několik lísek. Obě čáry olšových křovisek, které vroubí z pravé strany řeku Gavu a z levé strany potok Savy, se zbíhají. Na levém břehu obou vodních toků se zdvihá skalnaté návrší Montagne des Opelis. Je to bezvýznamný nízký hřbet, tahle sluj neboli díra. Chceme-li se vyjádřit ušlechtile, můžeme ji také nazvat Jeskyní hora. Do její skály je totiž vylámáno několik jeskyní. Největší z nich, jeskyni Masabiel, má Subirů teď před očima. Je to snad 20 kroků široká a 12 metrů dlouhá díra ve vápencové stěně, ne nepodobná peci. Holá, vlhká, zaplněná kamením z Gavy, jejíž sebemenší rozvodnění ji zatopí, neposkytuje žádný příjemný pohled. Mezi kamením roste trochu kapradí a podbělu. Jeden jediný chudičký šípkový keř se v poloviční výši jeskyně přimyká ke skále. Je to planá růže, která objímá oválový nebo obloukově lomený výřez, jakousi úzkou branku, která vede do vedlejší komůrky jeskyně. Člověka skoro napadá, že tam tuto branku nebo gotické okno v neznámých dobách vtesala čísi primitivní lidská ruka. Jeskyně Masabiel není u obyvatelů Lurd a u sedláků ze sousedních vesnic v údolí Batsigér příliš oblíbená. Báby o ní vyprávějí různé hrůzostrašné historie, které se tam prý udály. Když rybáři, pastevci a lidé sbírající roští v blízkém lesíku hledají před bouří útočiště v Masabiel, neopomenou se pokřižovat.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Část druhá.
2: O jeskyni Masabiel se vyprávějí různé, hrůzostrašné historie. František Subiru není stará bába, nýbrž životem zkušený muž, který na strašidelné historky moc nedá. Zastavuje na ostrohu mezi Gavou a Savy. Slézá z kozlíku a uvažuje, kde a jak by se co nejrychleji zhostil svého úkolu. Nebylo by snad dobře projet s vozem mělkým potokem a spálit nemocniční neřád v jeskyni, kde by se vzněl rychleji než venku na vzduchu? Subiru váhá. Starý strouchnivělý vůz by se mohl pochroumat o špičaté kameny v potoce. František není z těch, kdo se rychle rozhodují. Drbe se na hlavě. V tom dolehne k jeho uším temné chrochtání, do kterého se mísí jakési drsné zvuky. Tamhle, to je Leris, pasák prasat. Běží ku břehu a jeho černé svině se zatím válejí v malém močálu mezi obecním lesíkem a Masabiel. I Leris je muž osudem bitý. Subiru jim nemálo pohrdá, neboť za prvé je Leris kretén, za druhé má vlčí chřtán, když mluví, štěká a vyje. A za třetí hlídá prasata z celého kraje, což vyučený mlynář Subiru považuje za nejnižší povolání na světě. Leris je malý, sporý chlapík s nepoměrně velikou zrzavou hlavou na volatém krku. Celý od hlavy k patě je zabalený do kožešin. Vypadá jako pevně svázaný balík. Ředitel školy Klarán je toho mínění, že pyrenejský pračlověk vypadal asi jako Leris. Gestikuluje vzrušeně směrem k Subirusovi. Pasák je ustavičně vzrušený jako všichni nešťastníci, kteří se pro poruchu řeči jen těžce dorozumívají. Mlynář na něho kývne, aby šel blíž. Leris se dlouhými kroky brodí přes potok, jako by v něm nebyla voda. Jeho chundelatý pes běží za ním, vzrušen neméně než jeho pán.
3: Halo, Lerisi, volá Subiru. Nechtěl bys mi pomoci?
2: Leris je dobromyslný tvor, jehož největší ctižádostí je osvědčovat, kde se dá, vlastní užitečnost a životní zdatnost. Silnýma rukama sundává z vozu bedny a odnáší je k nejzaší špici ostrohu, jak mu Subiru poroučí. Tam vysype jejich obsah na zem. Je to páchnoucí pyramida z krvavené vaty, ohnisaných obvazů, špinavých roušek. Mlynář zvyklý na velmi čistou práci a snadno náchylný k hnusu si zapálí dýmku, aby zaplašil nepříjemný zápach. Má dojem, že rozeznal mezi neřádem neslýchané věci, například uříznutý lidský prst. Rychle hodí Lerisovi balíček sirek, aby tu hromadu zapálil. Silně se ochladilo. Je bezvětří. Tráva lehce chytající okamžitě vzplane. Pasák a pes se z toho radují, tančí kolem té podivné oběti, jejíž kouř, nebem příznivě přijímaný, stoupá vzhůru rovně jako svíce. Subiru usedl na kámen, mlčí, dívá se. Dobrotisko pasák si k němu po chvilce přisedne. Z kabely vytáhne černý chléb a kus slaniny. Z obojího odkrojí dva stejné kusy. Jeden s hašteřivou laskavostí nabídne Subirusovi. Ten lačně sáhne po kořeněném jídle, svém prvním dnešním jídle. I hned se však opanuje a začne pomalu a zamyšleně žvíkat, jak se sluší a patří na počestného majitele mlýna, tak nesmírně převyšujícího pasáka a obecního blbce. S očima strnule upřenýma na oheň, který blesku rychle požírá, svou potravu zamumlá. Kdyby byla lopata... Sotva zaslechne ochotný Leris slovo lopata, vyskočí, proběhne potokem, jako by v něm vody nebylo, a donese z jeskyně dva rýče.
3: Nechali si je tam asi dělníci, kteří staví hráz proti záplavám Gavy. Oheň mezitím strávil odporné pozůstatky tělesných muk. Oběma mužům nedá mnoho práce odhrabat hromadu popela a všechny zuhelnatělé zbytky do Gavy, která s cholerickým temperamentem odnáší i tento dar k řece Adur a skrze ni do oceánu. Dávno ještě není 11, když František Subirů předstupuje před Kaznáva, tentokrát už ne s hladovým žaludkem a s beznadějnou myslí. Rozkaz jsem splnil, kapitáne. Po delším handrkování a několikrém vždy řízněji vysloveném kapitáne drží konečně v ruce 25 sů. Na rohu Rue du Petit Fossé je Subirů pořád ještě odhodlán odevzdat celou částku Louise. Ale už před krčmou otce Baboa ho zaskočí pokušitel, jemuž František, pamětliv námahy dnešního dopoledne, klade jen chabý odpor. 20 sů. Kulatý stříbrňák byla stanovená odměna za jeho práci. Těch 5 velkých měděných mincí je nadhodnota. Kde stojí psáno, že si dobrý otec rodiny, který se v zimním chladu plahočí pro své drahé jako málo kdo jiný, nesmí těch bídných 5 sů toho hříšného groše užít pro sebe. Otec Babu nechce za osmínku svého vlastnoručně páleného byliného čerta víc než 2 sů. Subirusovi se to zdá velmi levné, ale nezdrží se u otce Babu a déle, než by vypil 1/8. V kašotu ho uvítá libá vůně. Matka vaří cibulovou polévku. Na ženské si nepřijdeš, myslí si Subirů. Vždycky něco se ženou. Bůh ví, jak to dělají. Snad jim pomáhá růženec, který nosí pořád v kapse zástěry. Subirů napřed hezky dlouho lhostejně okolkuje po světnici, než ženě klidně, jako by to byla jen nepatrná záloha, odevzdá svůj stříbrňák. Jsi chlapík, Subirusi, řekne Louisa ne bez uznalého soucitu a muž je najednou rovněž přesvědčen, že se pro dnešek dost slušně se životem vyrovnal. Potom žena před něho postaví na stůl talíř cibulové polévky. František podle svého zvyku jí s výrazem přísně zamyšleným. Louisa na něho pohlíží a vzdychá. Kde jsou děti? Zeptá se Subirů, jakmile dojedl. Děvčata přijdou co nevidět ze školy a Justin a Jan Maria si hrají dole. Kluci by si neměli hrát na ulici, řekne bývalý mlynář se stavovskou výčitkou. Jelikož se Louisa nepouští do debaty o tomto bodu cti, Subirů se zdvihne od stolu, zívne, vzdychne, protáhne a napřímí se. To jsem dnes po tom všem promrzl. Nejlíp udělám, když si lehnu. Zasloužil jsem si to. Subirusová odhrne přikrývku. František zuje dřeváky, vrhne se na postel a přitáhne si deku až na nos. I když je člověk chudý jako myš a osudem nespravedlivě pronásledovaný, přece mu život občas náramně chutná, zejména po vykonané práci. Subirů je sytý, je mu teplo, je sám se sebou vysloveně spokojen a proto rychle usne.

Za katedrou sedí sestra Marie Terezie Vozusová, jedna z neverských řeholnic přikázaných do Lurdské nemocnice a na dívčí školu k ní připojenou. Sestra Terezie je ještě mladá a mohla by být považována za krásnou, nemít tak úzké rty a tak zapadlé oči. Bledost jemně formovaného obličeje působí pod bílým čepcem jako chorobná žluť. Ruce s dlouhými prsty prozrazují znamenitý původ. Ale všimneme-li si jich lépe, vidíme, že tyto aristokratické ruce jsou červené a rozpukané. Se zřetelem na nemilosrdné stopy přísnosti a sebeumrtvování představuje řeholnice Vozusová nepochybně obraz středověké světice. Lurdský katecheta abé Pomijan, jemný posměváček, o ní říká: naše dobrá sestra Marie Terezie je spíš Kristovou amazonkou, než Kristovou nevěstou. Zná třídní učitelku Vozusovou dosti dobře. Přidělili mu ji za pomocnici při vyučování náboženství. Kaplan Pomijan koná své kněžské povinnosti v mnoha vesnicích a městečkách kantonu, takže bývá někdy celé dny mimo Lurdy. Říká pak sám sobě agent boží na cestách. Jeho představený, děkan Peramal, opovrhuje podobnými vtipnými poznámkami. Sestra Marie Terezie připravuje děti pod Pomijanovým vedením k prvnímu svatému přijímání, k němuž má dojít na jaře. Před učitelkou stojí děvčátko. Je dosti malé na svůj věk. Kulatý obličej je velmi dětský, kdežto útlá postava prozrazuje už ranou zralost jižní rasy. Děvčátko má na sobě selskou kytlici a na nohou dřeváky. Ale dřeváky tu až na několik příslušnic takzvaných lepších kruhů nosí všechny děti a nejen děti. Dívčiny hnědé oči klidně čelí pohledu jeptišky. Jejich pohled je svobodný, nepřítomný a skoro netečný. Co si v tom pohledu sestru Marii znepokojuje? A ty skutečně, zhola nic nevíš o svaté trojici, milé dítě? Děvčátko stále ještě nespouští oči z učitelky a odpovídá nevinně jasným hlasem. Ne. A nikdy si o ní nic neslyšela? Děvče dlouho přemýšlí, než odpoví. Možná, že jsem o tom něco slyšela. Řeholnice sklapne knihu. Na tváři jí vyvstane výraz skutečného utrpení. Teď nevím, dítě, jestli tě mám pokládat za drzou, za lhostejnou, nebo jen za hloupou. Bernadeta, aniž sklopí hlavu, odpoví, jako by se jí to vůbec netýkalo. Jsem hloupá. V Bartres mi říkali, že nemám hlavu na učení. Tedy to, čeho jsem se obávala, povzdychne si učitelka. Jsi drzá, Bernadeto Subirusová. Vozusová vstane a začne chodit sem a tam před lavicemi. Pamětliva své povinnosti duchovní osoby, snaží se ovládnout prudkou nelibost. Mezitím se všech 80 až 90 holek ve třídě začne v lavicích vrtět a čím dál hlasitěji šuškat. Ticho! Poroučí učitelka. Mezi jakou cházku jsem se to dostala? Jste pohanky, horší a nevědomější než pohanky. Jedna z dívek šermujíc rukou se hlásí. Nejsi ty také, Subirusová? Ptá se jeptiška, která převzala třídu teprve před několika týdny a nezná dosud ke každé tváři jméno. Ano, ctihodná sestro, jsem Marie Subirusová. Chtěla jsem jen říci, že Bernadeta, že sestra je pořád nemocná. Vlastně jsem se tě na to neptala. Káře jí učitelka, která v tomto sesterském přispění vidí jakousi revoltu. S pouhou křesťanskou mírností hordu proletářských děvčat v kázni neudržíš. Vozusová si však dovede zjednat respekt. Nemocná? Jakou má nemoc? Atma se to jmenuje, nebo tak nějak. Chceš snad říci astma. Ano, ctihodná.

Třída z toho má legraci. Pokynem ruky zarazí učitelka výbuch smíchu. Astma nikomu nebrání, aby se učil a byl zbožný. Sestra Marie Terezie se zamračí a rozhlédne se po třídě. Umí někdo odpovědět na mou otázku? V první lavici vyskočí děvče. Má černé, střepaté vlasy, lačné oči a ohrnuté rty. No tak, Jano Abadijová? Kývne povzbudivě učitelka hlavou. Je to jméno, které pronáší nejčastěji. Jana se rychle blýskne. Nejsvětější trojice, to je prostě Pán Bůh. Oduševnělá tvář jeptišky se stáhne k úsměvu. No, tak jednoduché to není, má milá, ale máš o tom aspoň jakés také stušení. V tom okamžiku celá třída povstává, aby prokázala úctu abému Pomijanovi, jenž vchází do dveří. Mladý kněz, jeden ze tří kaplanů děkana Peramála, dělá svému jménu čest. Má nafouklé červené tvářičky jako jablíčka a šelmovsky potouchlé oči. Malý soudní proces? Ptá se, jakmile spatří ubohou hříšnici, která ještě stále stojí před lavicemi. Musím bohužel žalovat na Bernadetu Subirusovou, pane abé, řekne učitelka. Nejen, že nic neví, ale je i drzá. Bernadeta pohne hlavou, jako by chtěla něco uvést na správnou míru. Chlupatá ruka abého Pomijana si obrátí její obličej ke světlu. Kolik je ti let, Bernadeto? Už 14 pryč, odpoví dívčin jasný hlas. Je nejstarší ze třídy a nejnezralejší, přišeptává kaplanovi Vozusová. Ale ten jí nevěnuje pozornost a znovu se obrací na Bernadetu. Můžeš mi říci, kterého dne a v kterém roce jsi se narodila? O ano, to mohu panu abému říci. Narodila jsem se 7. ledna 1844. Tak vidíš, Bernadetto, nejsi vůbec tak hloupá a umíš odpovídat docela rozumně. Víš snad náhodou také, na kterou oktávu připadají tvé narozeniny? Nebo abys mi lépe rozuměla, který svátek slavíme den před tvými narozeninami? Vzpomeneš si? Není to dávno. Bernadeta hledí na kaplana s touž zvláštní směsí netečnosti a pevnosti, která před chvílí rozlobila sestru Marii Terezii. Ne, na to se nepamatuji. Odpoví a nesklopí oči. Nevadí, usměje se Pomijan. Řeknu ti to tedy a zároveň i ostatním. 6. ledna slavíme svátek tří králů. To svatí tři králové od východu přinesou Ježíškovi do betlémské stáje nádherné dary. Zlato, mirhu a kadidlo. Viděla jsi v kostele jesličky, kde jsou spodobeni také svatí tři králové, Bernadeto? Bernadeta Subirusová oživne. Po tváři ji přelétne lehký ruměnec. O ano, jesličky jsem viděla, zvolá okouzleně. Všechny ty krásné figury, docela jako živé, svatou rodinu, vola, oslíka a svaté tři krále s korunkami a zlatými berlami. O ano, ty jsem viděla. Dívčiny velké oči zezlátnou intenzivní představou obrazu, který dívka v sobě vyvolává. Abé Pomijan mrkne lstivě po učitelce, neboť jí právě poskytl malé ponaučení o tom, co je pravá pedagogika. Potom se obrátí k celé třídě. 7. leden je důležitým svátkem pro Francii. Ten den se narodil někdo, kdo zachránil naši vlast od nejhlubší potupy. Stalo se to přesně před 446 lety. Přemýšlejte, děti, dřív, než odpovíte. Okamžitě triumfuje čísi pronikavý hlas. Císař Napoleon Bonaparte! Sestra Marie Terezie si přitiskne ruce na břicho, jako by měla prudkou koliku. Několik děvčat má za to, že nastala znamenitá příležitost, aby se rozřechtala jako divošky. Ale abé Pomijan zachovává veselou vážnost. Ne, milé děti, císař Napoleon Bonaparte se narodil mnohem, mnohem později. A popojde k tabuli a napíše na ní velikými tiskacími písmeny, protože mnoho dívek se dosud nepřeneslo přes první základy čtení a psaní.

Jana z Arku, pana Orleánská, narozená 7. ledna 1412 v Domrémy. Zatímco se zbor školaček snaží v tupém zmatku rozluštit nápis, zvoní. Je 11 hodin. Bernadeta Subirosová pořád ještě stojí v prázdném zkušebním prostoru před prvními lavicemi. Jeptiška Marie Terezie Vozusová se vzpřímí. Její hrdá tvář působí v mdlém únorovém světle velmi trpitelsky. Kvůli tobě, milá Subirosová, jsme dnes nepokročili dál v katechismu. Řekne velmi tiše, takže to slyší jen Bernadeta. Uvažuj, jestli za to stojíš.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pondělí se Petr Hájek tradičně setkal s čtenáři Protiproudu a posluchači stanice Hvězda na poradě tvrdého jádra nepodvolených a atmosféra byla tentokrát trochu bojová. Blíží se totiž grandiózní provokace sudeťáků neboli Němců, kteří dříve pobývali v českých zemích. Dostává až hrozivé obrysy konfrontace. Podpořit je v tomto snažení nově ohlásili i špičky německé politické scény, čímž jasně ukazují, že se chystají na invazi. Ve světě pak jakoby se vše spíše svažovalo k uklidnění, pokud to není jen Fata Morgana. Řeč byla také o mediálních hrátkách kolem Hantaviru nebo o neskutečných skutečnostech kolem schvalování chemtrails v České republice. Celý záznam porady nepodvolených, včetně uvítání Mariánského měsíce, proto určitě doporučujeme ke shlédnutí.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku a trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba a pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost být hochem, chlapcem anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

0: Já ti přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu
2: vnát. Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvídek na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vnát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu
4: Stanice Hvězda.
5: Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s píchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle.

let a tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratě jí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět, a tomu se potom

přišel z výletu, protože byl místo šárců čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak já nevím, co budem dělat, tak nemůžete to mě to říct tiše, odvez mě někam a zase to tady říkáte před nima.
2: Pardon, tedy to, co jste se snad slyšeli, nemůže být i bráno vážně.
1: Tak a jeden musí dělat profesora, jeden musí dělat slyšet. Zvláštní, že máme s tou čtvrthodinkou takovou smůlu. Proč máme s tou čtvrthodinkou? Protože ty profesory tělocviku jsou všichni tlustí lidi a potom obyčejně, když pospíchá, tak buď to má mrtvici nebo takhle, no. Vždycky tyhle lidi, co ty tělocviky vymýšlejí, to nedělají a jsou tlustí.
2: Tej profesor tělocviku sklouzl a poněkud se přerazil. Takže musíme učinit tělocvik náhradní, přesto však bude velice účinný.
3: Pozor, rozcvičujte se!
2: Tedy účel.
1: Ne, rozcvičujte se.
2: Účel světí prostředek. A za druhé v tomto případě je účelem pění, které na vás uvalíme, stuhlé svalstvo a klouby uvést nenásilně do pohybu a vyšší teploty.
1: Tedy hodí se hlavně při zmrzlinách. O mrzlinách. Pozor.
2: Připravte se. Pohneme paže. Ne, abyste mi zatínali pěstě přitom. To si vyprošuji, jakékoliv zatínání pěstě. Tedy ohněte paže. Ne tak, jak to děláte. Dozadu. Dozadu v lokti, na druhou stranu.
1: No tak to zlomte, no to nevadí.
2: A vykročte na místě rychlým pochodem. A na místě. Paže mi komihajte. Kolena zdvíhejte výše, než máte bradu. Koleno. Ještě
1: já mám
2: výš.
1: Bradu strašně vysoko.
2: Odkaď to řvete?
1: Já tady cvičím.
2: Kde jste? Pojďte blíž. Výš dávejte koleno.
1: Nemůžu dát už výš, přeci když mám tadyhle bradu.
2: Tak došlapujte na plná chodidla.
1: To můžu.
2: Tak. Rychlost postupně zvyšujeme až do zahřátí. No hop, hop, hop, hop.
1: Oni vám nemůžou odpovědět.
2: Já se tam vás, jestli vám teplej.
1: Vždyť země leje.
2: No tak, to je v pořádku. Otevřte okna. Teď další cvičení. Otevřte okna. Tak, teď je zavřete zase.
1: Otvíráme a zavíráme okna stále rychleji, až se rozsekají.
2: Prosím, dále. Teď si odpočíte trochu. Zavdejte si. Tak, švihy a napínání paží a ramen. Účel. Světí prostředek zase a mimo to je v tomto případě uvolnit ti klouby a natáhnout ti zkrácené svalstvo rukou, odstranit ti zmrzačeniny způsobené předešlým cvičením a urychlit ti oběh krve v raněných místech. Komíhejte pažemi, povídám, jako
1: já tady kůzi. Komíhám pažema, no.
2: Zvedněte je vzad a pusté vlastní váhu se vymění.
1: Kterou vpřed?
2: Počkejte, tady je napsáno jednu paži vzad, než mohli tam vlastní váhu.
1: Všichni, počkejte napsaný vymění. Přesně si ty ruce měla, to musí cvičit dva v tom případě, když si mají ruce vymění.
2: No ne, to má přijít totiž pravá ruka tam, kde je levá.
1: Jo, takhle.
2: A levá tam, kde je pravá. Víte, tak to si budete muset dát uříznout ruku.
1: To není možný dělat dneska. Ať to myslím, to bude... To není možný dělat to do cvičení.
2: To bude odpadávat.

co si budem povídat. Tak se uživím. To víte, honorace ke mně nechodí. Ani diplomati, ani generálové, konečně ani kaprálové, ani úředníci z Berňák a učitelé škol obecných. Málo, je to čím dál tím horší.

0: Noc s hvězdou.
1: Je, vidím, že jste předvídavá, no jo, lahvínka, gruziňák.
2: Já, kdybyste se neurazil, je. Tak vám tady snad trošičku.
1: Ale nepak, to urazíme jako nic.
2: Kdybyste tušil, co já jsem se na vás načekala. Víte, to je strašné, no. Celou noc, kap, kap, kap, kap, kap. To se nedá ani spát.
1: No jo.
2: Věříte? Víte, a když se žena nevyspí, tak...
1: No jo, no, tak je nevyspalá, no. No jo, no tak hlupca byla spaň, jo. No. Jsem ho tam zazděl, tady trlika.
2: Já nejsem zvyklá, víte? Hned mi to stoupá do hlavy a pak jsem taková moc přítulná.
1: No, tak jen tam zazděte, paní. Ne, no tak hlupca byla spaň, jo. No. Jsem ho tam zazděl, tady trlika.
2: Já nejsem zvyklá, víte? Hned mi to stoupá do hlavy a pak jsem taková moc přítulná.
1: No, tak jen tam zazděte, paninko.

0: Dejte pokoj porád s tou vodou. Já z vás ženská vystřízlivím.
1: Nechtěl byste se snad podívat do koupelny?
0: A proč?
1: No jak to kape, to kap, kap, kap, kap, kap, kap.
0: No tak to chce novou gumičku, no.
1: No právě, vyměníte jí, že, pane inštalatér?
0: No jo, no, to bych jí musel mít. Je to snad dost, že sebou tahám koudel a hasák, že jo?
1: No ne, ne, ne, ne, já jsem koupila náhradní, vyměníte jí, že? Aby už to kap, kap, kap, kap.
0: Argon, madam, vy byste mě ukvaltovala. To bych musel zavřít vodu. A vůbec, nevíte, než, no, přišel jsem, počkejte, já to ještě udělám, si ještě na prcka to ještě bude. Já vám řeknu, aby jsme tohleto, přišel jsem, viděl jsem, helejte, já se tu někdy zastavím a vyměním vám to, no.
1: Pane inštalatér, nebude to zadarmo.
2: Otevři, Věro, okamžitě otevři!
1: Ježišmarja, to je konec!
0: Cože?
1: Manžel, zabiják mu, říkají v boxing klubu, žárlivec, steklon, Ježišmarja, schovejte no se někam honem, třeba no jo, postel,
0: no,
1: nebo...
0: No ale kam, Ježišmarja, ale tady není, kam to? No, co?
2: Kde je?
1: Kdo?
2: Ten chlap.
3: Na úvod trošku drinku, že? No, trošku, hodně. Tak polezte ven, polezte.
0: No to je, prožijete, když dovolíte, tak to je všecko omyl.
3: Aha, tak ono se tomu teďko říká omyl. Za mých mladých let se tomu říkalo jinak. A tohle je taky omyl. A ona je taky omyl. Člověče, já vás zabiju. Tebe zabiju později.
0: No a počkejte.
3: Tak koukám, jestli z vás mám udělat no. Belmonda nebo rovnou Karla Efu.
0: Počkejte, čoče, já jsem inštalatér.
3: Už jsem vám říkal, že je mi jedno, jak se tomu říká. Dneska pro mě jste prostě proutník, no.
1: Ale tati, to je opravdu inštalatér.
0: Ano,
1: tentokrát.
3: Inštalatér? To vám mám věřit, jo, tohleto?
0: No je, no samozřejmě, no tak... Tak podívejte, tadyhle ta, no hlejte se, no. Pane, tadyhle, teče vám kohoutek, jo, vidíte to? Kap, kap, tady raz, dva, no tak, tadyhle vemu gumičku a je to. No hlejte, no tak, 2, 3, no prosím, inštalatér, no tak, no tak, jsem nebo nejsem, no.
3: Máte štěstí, ven!
0: Děkuju vám, děkuju, poroučím se, nashledanou!
3: Tak to vidíš. Co jsem ti říkal, vodil by nás za nos ještě týden a takhle. Zítra zavolej elektrikáře a voňáskováč mi brnkne dřív a ne až tady vytáhne půl flašky.
1: Ano, tatínku.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V první polovině 19. století se Spojené státy proměnily v zemi, která začala sama sebe vnímat téměř jako biblický národ. Na východním pobřeží rostla města, továrny chrlily zbraně a tuny železa, obchodníci bohatli, noviny oslavovali velikost Ameriky a politici stále hlasitěji opakovali jediné slovo – expanze. Na jihu mezitím sílila moc plantážníků, obchodníků s bavlnou a spekulantů s půdou. Každé posunutí hranic znamenalo nové farmy, doly, železnice a banky. Americká republika začala připomínat dravce, šlo v skutku o pravou expanzivní politiku. Přímo v cestě jim však stálo Mexiko. I po získání nezávislosti na Španělsku šlo o prostor s bohatou katolickou tradicí, se starými městy, misiemi, indiánskými komunitami a hispánskou kulturou. Oproti protestantismu ovládajícího sever Ameriky a další anglosaské země šlo o velmi odlišný přístup ke společnosti. Nevyhnutelné se bohužel stalo brzy realitou a tak se mezi nimi rozhořela takzvaná mexicko-americká válka. Ta neproměnila jen mapu Severní Ameriky, ale otevřela cestu světu bez morálních hranic. Zajímavý článek nám o tom píše Ivan Poledník. Najdete ho pod nadpisem Když říše dolaru začala požírat a ničit.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Já myslím, že kapitán Mynářík nám jasně dokázal, že musíme být stále bdělí, protože zahraniční reakce a naše emigrace se neštítí žádný prostředku, aby dosáhli svých cílů. A dále nám ukázal, že kdo zatím stojí a kdo to financuje, že za svobodnou opravu stojí USA, která to všechno financuje.
2: Vážení televizní diváci, dnešní rozhovor s pracovníkem československé rozvědky kapitánem Pavlem Mynaříkem začneme trochu jinak než ty předešlé. Do československé televize totiž neustále přichází velké množství dopisů, ve kterých jejich autoři reagují na pořady, ve kterých kapitán Pavel Mynařík vystupoval. Naprostá většina autorů ve svých dopisech vyslovuje kapitánu Mynaříkovi svůj obdiv a své velké uznání.
3: Mnoho dopisů přichází do československé televize také na moje jméno. Jejich obsah je shodný s tím, co jste právě řekla. Také já chci všem pisatelům upřímně poděkovat a slíbit, že se pokusím na dopisy odpovědět. Zvláště velkou radost mám z dopisů mladých posluchačů, diváků, čtenářů. I jim děkuji. A je to pro mě, víte, tak příjemné, že se potvrzuje, že především mládež se zúčastňuje jednoznačně politického života v naší zemi.
2: Když hovoříte o mládí, tak bych chtěl říct, že mnoho diváků vyslovuje údiv právě nad tím, že jste tak velmi důležité odpovědné poslání vykonával v tak mladém věku, to vám bylo 23 let.
3: Ano, mě bylo 23 roku, ovšem je třeba říci, že jsem na svůj úkol byl dobře připraven a dlouho připravován.
4: Pokud jsme slyšeli tyhle dokumenty, které skutečně Mynařík podal a prokázal pravdivost téhle špinavé hry, myslím, že nás všechny zavazuje, abychom dalece důsledněji bránili věc míru, pokroku, abychom skutečně pracovním úsilím, socialistickýma formama dokázali celému světu, že socialismus je pravda, že socialismus je záruka míru a spokojenosti všech

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v postel.

0: Noc plná hvězd.
1: Súhody, největší svátek v roku. Na šoha je s děvčicama je sa radost podívat. Muziky vyhrávají, sklenky zvoní, vína v bečkách ubývá, krev sa rozohňuje. Strýc Mrňus, známý vrták a brbloň, mašírují přes dědinu do hospody. Byli kdysi radním. Lidé o nich říkali, že jsou jak panský koblih. Nafúklí a prázdný. Donďa do šenku sedli si na lavku proti dveřám, aby na všetkých viděli. Hnedka si poručili čtvrtku vína, na to vtáčka halůzkovej, potom zase je čtvrtku a osmičku z prostej a už čučali jak žaba z kýšky. V tu chvílu sa do šenku vhrnula partia šohajů a že už měli také nakúpené, tož břeskali jak kočky v máji. Mrňu zvraštili hubu, že měli obočí až do půl nosa a zahučali.
2: Na co je? Kdo má ten řev tady počúvat?
1: Francek Pagáčů se smíkem vykříkl. Strýčku, lestí vám to vadí, tož si budete mose sednout na uši. Mrňůz jak hromem trefeny zařvali.
2: Co vy, co páni, já vám ukážu, kde je Mrňůz. A už zapakujte, či si myslíte, že jsem uši vyhrál v lutrii.
1: Strýc zapomněli, že také byli kdysi mladí. A toto bylo horší, jak pichnout do šršního hnízda. Chlapčiska se načepířili jako krocani. To tak, zavrtat do slováckých šohajů a ještě k tomu vhody. Ledvá to strýc dořekli, Janek Kopáluj, známý biják, zavískl, že se lampa u stropu rozhůpala a zařval.
2: Čízlady, naše!
1: Strýc s Mrňus došli k Jankovi, chytili ho za vyšívanou košulu až kubli. Kde si u lémečka plátno zapraščalo. To byla druhá chyba, kterou strýc udělali, ale to neměli. Janek zavrzal zubama, zasakroval jak propustený kostelník a lí strýca po hubě. Ten béklí a koza spadli pod stůl. V tem se rozletěly dveře a do šenku vletěl jak drak syn starého Mrňusa Jura. Strýc zvíhaja se ze zemi a drža si škraň zaskřehotali.
2: Jurko, ten somárňa liščil, vyrovnaj se s ním, snad nenecháš mlátit tatu.
1: Jura si vyhrnul rukávy, nadul se jak krmná hus, aby Janka zastrašil břeskl.
2: Co ti, pajtášu zaschňuřený, ty budeš být mojeho oca, že ho nepleštíš ještě jednou.
1: Janek sa ušklébl, jedno oko přivřel, jak kdyby mířil flintu a bez řečí bát strýca. Hnedka je leželi na zemi po druhej. Jurku jenom ošlahl větr, lebo Janek měl ruku jak uhlarskou lopatu. Jura pomohl tatíčkovi na nohy a ještě jednou zúfalým hlasem vykříkl.
2: Že ho nepleští, že ještě jednou.
1: Jankovi vyletěla ruka jak semafor a Mrňus dostali takovou, že vletěli oknem do kuželně. Jurka pozbíral tatíčka, který měli oči vypleštěné, jak kdyby na nich spadla mlatevňa, a šuškál jim do ucha.
2: Tati, pojďte dom, on by vás zabil.
1: Strýc už po cestě fantazírovali. Vyprávěli Jankovi, že jak zapříhali kobylu, tož jich kopla do hlavy. Když už byl s tatíčkem hodný kus cesty, utěšoval jich.
2: Tatíčku, nic se nebojte, však já těmu Slivoňovi ukážu. Až půjde konem našeho, čibáli mu urazím a hrtáním zakrutím jak slépce po tvoře blbej.
1: Potom seděl v humně na žentůře, hlavu v dlaňách a přemýšlel o pomstě. Hody končily. Husy dojezené, víno vypité a dýmu v hospodě tolej, že už lampu nebylo vidět. Rukávce už nebyly ani naškorbené, ani bílé a horko jak v udírni. Bylo jaksi kolem půlnoci, kdy se do stínu k hospodě došůrla tajemná postava. Jura. Byl přilepený na stěně, zuby zaťaté a v ruce palésku od plota. Čekal na Jana. S krkem natahnutým nahlédal přes zarosené okno a cedil přes zuby.
2: No, jenom tancuj, Janíčku, tancuj. Však ty dotancuješ. A potom ti já zahraju, že ti budu gatě malé. Jenom dočkaj.
1: Dohráli a už vidí Janka, jak jde ke dveřám. Glocek bzúkl luftem a říz po hlavě, jenom to zadunělo. Ale joj, zle je, Jurko, máš smolu. Lať dopadla na hlavu kmocháčka obrůčky, který vyšli z hospody před Jankem. Ještě štěstí, že paléska dopadla na tvrdou slováckou hlavu, který se až na menší guču nic nestalo. Když se kmocháček dověděli, že to patřilo Jankovi, tož to Jurkovi odpustili. Ale k soudu přece jenom došlo. Janek se hájil, a také mu to všetci dosvědčili, že tu první facku dostali mrňů za rozkubnutou košulu a že jim nadávali. No a ty ostatní, že Jura pro tatíčka chtěl. Ale nic nepomohlo. Dali mu na týden celé zaopatření.

zda tě oslovím a kávu objednám v malém bistru nádražním. Neodmítáš, to se stává, srdce v krku mám, to vím, že se dostavilo právě.

Čas tenkrát přímo letěl nad kávou vychladlou, jen vzpomínky se vrací s tou mou písní pomalou. Tvůj vlak už zastavil a já dva nechal jet, zbyl ze tvých očí žár.

0: noc s hvězdou.
1: Já tady mám dopis jedné maminky, která má starost o svého syna. Píše, že dříve trpěl častým nachlazením a teď se bojí, že mu bude na vojně zima. A my můžeme odpovědět, že rozhodně ne.
2: Že našim vojákům skutečně v zimě chladno nebude, o tom nás teď přesvědčí pracovník výstrojní správy Ministerstva národní obrany, podplukovník inženýr Anton Tocik. Soudru podplukovníku, čím tedy naši vojáci budou vystrojeni v zimě, v polních podmínkách a při vojenských cvičeních?
3: Ukážeme si to na názorné ukázce. V zimě budou vojáci vystrojeni těmito výstrojními součástkami. Ponožky zimní nebo podkolenky. Podle normy náleží vojákovi 4 páry.
2: Přiznám se, že jsem byla velice překvapena. Nikdy bych nevěřila, že vojáci mají tak perfektní a kvalitní výstroj. Ponožky i podkolenky patří mezi nejlepší, jaké se u nás vyrábějí. I vlastní provedení by sneslo ta nejpřísnější měřítka. Boty by také rozhodně obstály i v těch nejtěžších podmínkách, třeba horských. Nejen, že musí výtečně hřát, ale mají i velmi účelný tvar. Kdyby se prodávali v obchodech, byl by o ně zaručeně velký zájem.
3: Košile 21. Náleží vojákovi 5 kusů. Vložky do kalhot, blůz a kabátů stejnokroje 60. Náleží vojákovi po jednom kuse. Za další kalhoty, blůza a kabát.
2: Vše je z vynikajícího materiálu.
3: Límec z umělé kožešiny. Ušanka plyšová. Rukavice zimní 55.
2: O dokonalou výstroj je tedy postaráno, to jsem si sama ověřila. Ale v tomto případě je důležitá ještě jedna věc.
3: Pro správné vystrojení a funkčnost výstrojních součástek je velmi důležité, aby tyto byly přesně velikostně přizpůsobeny na tělo vojáka. Správně vystrojený voják má vypadat takto.

spíš nahromadě. Chtěl bych o nich aspoň něco vědět. O jejich výpadech do zdejších lesů. Nějakou drobnou událost, nic výjimečného. Nějaké to upadnutí v nedělní šatech do bláta, lezení přes plot na cizí hrušky. A nebo čelo rozražené kamenem. Něco, něco, čím by byli, čemu by patřili, co by patřilo jen jim. Nějaká třeba malá, ale jasně vykreslená skutečnost. Kus pevné půdy pod jejich nohama. Ptám se jich na to. No tak to víte, bylo ledacos. A jak to víte o těch nedělních šatech? František ukazuje na Josefa a ten ještě po tolika letech mává vyděšeně rukou. Kolik ti to bylo, Pepíku? 5? A obrací se na mne. A jak to, že vy to víte? Nic nevím, milý Josefe. Jenom si myslím, že něco takového se stane každému, komu je 5 anebo 6. A že každý pořádný kluk aspoň jednou spadne v nedělním oblečení do bláta. Zmínil jsem se tu o 11 jménech. Nejmladšímu z nich je 18. Je? Tak se ptá ten, který dosud nepromluvil. Kdo se dosud nezasmál, hledící až dosud mezi stromy lesa. Andreas Greener. Je. A vám je 26. Bylo mi 26. Tenkrát. Ale to je přece dávno. Jak je to dlouho? Od vašeho narození? Třeba 82 roky. Tak vidíte, že je to dávno. A že mi není 26 a Richardovi 18. 26. 18. Bylo jim? A nebo je? Bylo jim dáno nezestárnout. V jediné vteřině, kterou snad sotva postřehli, v jediném třesknutí, tehdy příliš skrytém v hluku boje, než aby stačili je zaslechnout či pochopit, že patří jim, byla jim dána milost zůstat už provždy mladými. Milost? Každý z nich by ji vrátil, kdyby mohl, a zaměnil za něco svého. Za koně na lukách, za třešně cizích zahrad, za dívčí smích, za potok plný pstruhů, za zdejší les, ve kterém jako kluci běhávali a kde dnes na balvanech hřbitova jsou připevněny desky s jejich jmény. Každý z nich jednou z mariánských lázní odešel. Žádný z nich se už do mariánských lázní nevrátil. Ví o nich ještě někdo něco? Zůstala jména. Chlapci, jenom ta jména. Jména. Každý, kdo bude mluvit o té velké válce, které se říká první světová, bude znát jiná jména. V povědomí lidí zůstane vždycky jen pár jmen, ale ta patří těm nahoře, těm nejvyšším, těm, kteří tu válku rozpoutali. Těm, kteří v bezpečné vzdálenosti vítězili, i těm, kteří ve stejné vzdálenosti byli poraženi. Těm, kterým tato válka nehrozila, kterých se nedotkla. Fešákům, kteří si napřed vyměňují navštívenky, lejstra, vzkazy a pak si v nažehlených uniformách odevzdají šavle, klíče od městských bran či prapory. Budou to jména několika bezvady naleštěných kavalírů, znalých pravidel hry, v níž směšně nepatrným díkem prohry jste byli také vy. Krajinu, jejíž hlínu jste hryzli svými zuby, znali ti fešáci jen z map svých generálních štábů.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O víkendu jsme byli svědky mnoha zmatků a taškařic. Jedno z absurdních divadel se však v den oslavy dne vítězství konalo v jihočeském Písku, konkrétně na radnici, kde, a samozřejmě velmi správně, vyvěsili jak americkou, tak sovětskou vlajku. Ta rudá, která vděčí Rudé armádě, že nás osvobodila od hrůz a útlaku Němců, však tam dlouho nevydržela. Policie ji totiž nařídila sundat s odvoláním se na onen absurdní a pomatený zákon, který do českého právního řádu ještě na poslední chvíli před svým pádem stačila protlačit fialová mafie předchozí vlády kolaborantů, zrádců národa a kokainových, no řekněme, drogově závislých politiků ze Spolu a Rakušanových starostů. A právě proto se písecká policie řídila zákonem platným od 1. ledna o zákazu komunistických symbolů, který Babišova vláda stále nezrušila. Starosta Michal Čapek, zvolený za ANO, to označil za absurdní, ale protože je ze spolku ANO i ne, tak po těchto siláckých řečech podlehl nátlaku orgánů a sovětskou vlajku z radnice sundali. Jindřich Reichl, zvolený za SPD, už se vyjádřil, že se zasadí o co nejzazší zrušení fialového zákona o symbolech komunismu, který tyto bláznivé perzekuce a omezování umožňuje. Kruh se tím uzavírá, protože banderovský trojzubec, který donedávna zdobil vládní budovy a nacistické trámové kříže pancíře na ukrajinských tancích, jaksi nevadí. Nevěříte? Více nám o tom píše Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, dovolíte?
2: Už je po úředních hodinách.
1: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
2: Ano, a vy?
1: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
2: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
1: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom. To víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál. Ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá. Jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
2: Jistě, no a dál?
1: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
2: Aha, už rozumím. No a?
1: No a pak už to znáte, no, z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrábnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní, takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
2: To rozhodne soud. Ne já.
1: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no.
2: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
1: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
2: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakopem.
1: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
2: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
1: Konkrétně, kolik?
2: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem. Říkám to bez záruky.
1: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
2: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
1: Co, už teď? Proč?
2: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
1: Protokol? O čem?
2: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom... Že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal?
1: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
2: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
1: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.

0: Noc plná hvězd.
1: Víte-liž, že i slovo se může stát šlágrem?
2: Vím-liž. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
1: Nebo cukatura.
2: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín, Vericha a Voskovce.
3: Tady tenhlec ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
4: Na co?
3: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
4: Proč?
3: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
4: Kdy?
3: Až se to lano napne.
4: A lanoli nenapneli se?
3: Lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
4: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
3: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus.
4: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
3: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
4: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
3: Kotva není?
4: Kotva není. Co? Připevněna.
3: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva na tomhle laně?
4: Na tomhle laně?
3: Přivázaná?
4: Není.
3: Není?
4: Není.
3: Není?
4: Není.
3: Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
4: Přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že ji tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
3: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane, kde je ten konec toho lana?
4: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no, tady není ten konec, není, no.
3: Já ho nebral, že jo?
4: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu.

0: vnitř jdu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Noc s hvězdou.
2: To je ale hromada věcí. Jak to mám najít? Na vrchu to nikde není. Tak snad ve spod. Močka, trochu to nadzdvihnu a... Je, pomoc, pomoc!
3: Kluku jeden, co to udělal? Hurvajs, kde vlastně jsi?
2: Tady ve spod. Počkej, tak ho došlapeš mě na ruku.
3: Tak počkej, kde máš nohu, ukáž. Ukáž, Hurvajs, vytáhnu tě za ní. No, pozor. Hej, rup! No a už je to.
2: Jej, damánky, už jsem myslel, že po tou hromadou věcí vypustím svou školou povinnou duši.
3: Tak co sem lezeš? Mám tady v komoře všecko tak pěkně srovnáno.
2: Vypadá to, jako kdyby tam někdo hodil granát. Máš tu samé zbytečnosti.
3: Tak ticho. Žádné zbytečnosti, ale brž k životu nezbytně potřebné věci, Žano.
2: Třeba k životu nezbytné 2 metráky starých časopisů, list paní a dívek, Žáno.
3: Bodeče jo, takové čtení, abys věděl, už dneska nevychází.
2: Se nedivím.
3: To byla krása. Třeba jak on si ji chtěl vzít a ona nechtěla, pak zase ona nechtěla jeho a on nechtěl, pak si vzali každý s někým jiným než s tím druhým, úplně s cizím, Žáno, no to ti bylo... Ale tomu ty nerozumíš.
2: To je taky moje štěstí, jinak bych měl uzly na myslivém traktu.
3: Tak moc nemluv, hele, než brblej pořád a koukej to rovnat. Jsou tu samé předměty, které mají svou váhu.
2: Hlavně ta bedna, co mě vzala do hlavy. Co v ní je, ta tuldo?
3: Korkové špunty.
2: A na co?
3: No na co, potřebuju je, co když se nám porouchá roura, Žano, čím to ucpu?
2: Jak vidím, tak se nám mohou roury rouchat na pořád. Máme zásobu zátek do roku 1995. A co ty hadry?
3: Hadry. Vždycky odložené svršky, si pamatuj. Všechno se může hodit, Žano.
2: Spíš vyhodit. Prosím tebe, vždy jsou to díry obalené textilem. Všechno tu tak bez užitku leží.
3: No a co, má si to snad sednout?
2: Já bych věděl, co s tím. A ještě bychom dostali peníze.
3: Cože? Peníze?
2: Símano.
3: A kde?
2: Ve sběrných surovinách. Sbíraj tam starý papír, hadry, kůže, kosti, korek, igelitové tuby a td.
3: Jaké td? To přece nemáme.
2: Ale máme toho dost, abych za to dostal korulenky a ještě byl ve škole pochválen za pilný sběr.